Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapselu brikační gel, tak mi namaž peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapselu brikační gel, tak mi namaž peru tě a já do nebe vemu tě.

0: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
1: Ah, zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
2: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
3: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
4: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba.
2: Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
3: Bref má něco úplně nového.

0: překoná.
1: Nový brev Color Auto Active. Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
2: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky

0: Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
1: Přemku, jenom jsem z okresu.
2: Z Finančáku?
3: Tomu nekvůli, ty fakt to, že zahnuj.
2: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
1: Jde, jenom jde. Nezlobte se, ale manžel někde politvuje, no.
4: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
5: Abyste neměli ve financích holubník, je tady FIOBANKA. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. FIOBANKA. Pro všechny pozemské radosti.
4: FIO.
6: A navíc fakci. Výběrové špekáčky ze Zníku v talíř za 69,90. Penny.
7: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
8: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz s Kinder dobrotami.
9: Novinka od Maybelline New York. Tubinková řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazni irty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
10: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
11: Ten den změnil úplně všechno.
12: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
13: Všechny stopy vedly na jedno místo.
14: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
12: Záhada, co?
15: Ty už mě nemiluješ?
16: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
17: Co to je za hvězdu?
18: To je Sirius.
19: Ale ne ta, ta druhá.
18: To je Polyrapid. Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
20: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
18: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
21: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
22: Nevyrábíme auta.
23: Cože?
22: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transporter můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.
24: This car could be systematic, hydromatic, ultramatic. Woo! Or I could be grease lightning.

0: Sí, bebé, así es perfecto.
1: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
2: Ah, zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
3: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
4: Už mě vařují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
5: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.

0: Nový Brev Color Auto Active.
1: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
2: U nás má každá potravina své místo. Prémiová kuchyně od LG. Life's good. LG.
3: Novinka od Maybelline New York. Tubinková řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazně i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
4: Nevyrábíme auta.
5: Cože?
4: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transporter můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.
6: Dotár pořádá Maxi Výprodej.
7: Tyjo, to je neskutečná šance.
8: Maxi Výprodej.
9: Úklid od podlahy s cenou při zemi zaručí vysavač ETA Moneto s dlouhou výdrží. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Přemku? Jenom jsem z okresu.
7: Z finančáku?
11: Tomu nekvůli, ty fakt už zahnuj.
7: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
10: Přijde, jenom týden. Nezlobte se, ale moje žáž někde polituje, no.
12: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
13: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
12: Fio.
14: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz Kinder dobrotami.
15: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace.

0: Plus. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
1: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
2: Co to je za hvězdu?
3: To je Sirius.
4: Ale ne ta druhá.
5: To je Pulirapid.
6: Pulirapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
7: Pulirapid, nepřekonatelný lesk.
6: Objevte také řadu Pulirapid na rez a vodní kámen.
8: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

popping and smoking. The Rednecks. Shock. The Rednecks.

srdcem pouliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný.

0: hnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
1: Ah, zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
2: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
3: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
4: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.

0: Nový brev Color Auto Active.
1: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštěky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
2: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Washtower. Life's good. LG.
3: Nevyrábíme auta.
4: Cože?
3: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transporter můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.
5: Spousta letních receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc cukr krystal Karlova koruna kilo za 12,90. Penny.
6: Co to je za hvězdu?

0: To je Sirius.
1: Ale ne ta, ta druhá.
2: To je Pulirapid.
0: Pulirapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
3: Pulirapid, nepřekonatelný lesk.
0: Objevte také řadu Pulirapid na rez a vodní kámen.
4: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
5: A můžete ji vyzkoušet.
6: Ale my máme vypráno.
7: Co tady děláte?
6: Testujem.
8: To je dopravář.
9: Zažijte úžasný obraz a zvuk s televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
10: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
11: Novinka od Maybelline New York. Tubingová řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazně i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
12: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
13: Jasně. Bezkontaktně.
12: No vidá, funguje to.
14: Co to je?
12: Platební brána na poplatky za průjezd.
14: Kdy to je moje cesta?
12: Moje.
14: Koupil jsem ji.
15: A co ne, tady
16: blbnete? Kam než nechoď tam.
14: Ale že jste to vy.
12: Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
17: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
12: Jo.
18: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz Kinder dobrotami.
19: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
2: Ten den změnil úplně všechno.
3: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
9: Všechny stopy vedly na jedno místo.
7: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
4: Záhada, co?
6: Ty už mě nemiluješ?
12: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.

0: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
1: Ah, zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
2: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
3: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
4: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
5: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Washtower. Life's good. LG.
6: Bref má něco úplně nového.

0: JQ 7. Do terénu bez kompromisů. JQ.
1: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
2: Nevyrábíme auta.
3: Cože?
2: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transporter můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.
4: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
5: Jasně. Bezkontaktně.
4: No vidíš, funguje to.
5: Co to je?
4: Platební brána na poplatky za průjezd.
5: Vždyť to je moje cesta.
4: Moje.
5: Koupil se mi.
6: A co ne, tady blbnete?
5: Nepočkej, kam jdeš, nechoď tam.
7: Ale že jste to vy.
8: Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
9: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
8: Jo.
10: Novinka od Maybelline New York. Tubinková řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazně i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
11: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
12: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz Kinder dobrotami.
13: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
14: Ten den změnil úplně všechno.
15: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
16: Všechny stopy vedly na jedno místo.
17: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
18: Záhada, co?
19: Ty už mě nemiluješ?
20: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
21: Do Penny dorazila polštářová zoo. A navíc v akci káva Nescafé 200 gramů za 129,90. Penny.
22: Co to je za hvězdu?
23: To je Sirius.

0: Aku Tatart.
1: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.

0: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
1: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
2: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
3: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
4: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba.
2: Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
3: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG.

0: překoná. Nový Breath Color Autoactive.
1: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
2: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
3: Ten den změnil úplně všechno.
4: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
5: Všechny stopy vedly na jedno místo.
6: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
7: Záhada, co?
8: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
9: Nevyrábíme auta.
10: Cože?
9: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transporter můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.
11: Co to je za hvězdu?
12: To je Sirius.
13: Ale ne ta druhá.
12: To je Polyrapid. Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
14: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
12: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
15: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
16: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz Kinder dobrotami.
17: Toták pořádá Maxi Výprodej.
18: Tyjo, to je neskutečná šance.
19: Maxi Výprodej.
20: Objevte kouzlo focení s Xiaomi 15T s trojitým fotoaparátem a skvělou cenou.
21: Datart, opravdový elektrospecialista.
22: Čemku? Je rozhod z okresu.
23: Z finančáku?
24: Tomu nekvůli, ty fakt to, že zahnuj.
23: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
22: Přijde, jenom týden. Nezlobte se, ale moje žel někde polituje, no.
25: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
26: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
25: Fio.
27: Spousta letních receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc borůvky 125 gramů za 24,90. Penny.
28: Novinka od Maybelline New York. Tubinková řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazně i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.

0: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
1: Ah, zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
2: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
3: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
4: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
5: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
6: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštěky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
7: Bref má něco úplně nového.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
2: Ten den změnil úplně všechno.
3: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
4: Všechny stopy vedly na jedno místo.
5: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
3: Záhada, co?
6: Ty už mě nemiluješ?
7: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
8: Nevyrábíme auta.
9: Cože?
8: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transporter můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.
10: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
11: Jasně. Bezkontaktně.
10: No vidá, funguje to.
11: Co to je?
10: Platební brána na poplatky za průjezd.
11: Kdy to je moje cesta?
10: Moje.
11: Koupil jsem ji.
12: A co ne, tady blbnete?
11: Ne, počkej, kam jdeš, nechoď tam.
10: Ale že jste to vy. Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
13: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
10: Jo.
14: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz Kinder dobrotami.
15: Novinka od Maybelline New York. Tubinková řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazni i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.

0: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
1: Zeva pro lepší pocit.

jako prosta, tak jako v našem městě starosta. Hlavy by jsme mali čisté a duše cítili to jisté.

0: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
1: Ah, zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
2: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
3: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
4: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
5: Bref má něco úplně nového.

0: nový brev Color Autoactive.
1: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.

0: JQ 7. Do terénu bez kompromisů. JQ.
1: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
2: Ten den změnil úplně všechno.
3: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
4: Všechny stopy vedly na jedno místo.
5: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
6: Záhada, co?
7: Ty už mě nemiluješ?
8: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
0: A navíc fakci, výběrové špekáčky ze vzniku v talíř za 69,90. Penny.
9: Čemku? Jenom jsem z okresu.
10: Z finančáku?
11: Tomu nekvůli, ty fakt to, že zahnuj.
10: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
9: Týden. Nezlobte se, ale manžel někde polituje, no.
12: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
0: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
12: Fio.
13: Totál pořádá Maxi Výprodej.
14: Tyjo, to je neskutečná šance.
15: Maxi Výprodej.
16: Objevte kouzlo focení s Xiaomi 15T, s trojitým fotoaparátem a skvělou cenou.
17: Datart. Opravdový elektrospecialista.
18: Nevyrábíme auta.
19: Cože?
18: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transportér můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.
20: Co to je za hvězdu?
21: To je Sirius.
22: Ale ne ta druhá.
21: To je Polyrapid. Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
23: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
21: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
24: Novinka od Maybelline New York. Tubinková řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazně irty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
25: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
0: Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
26: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz Kinder dobrotami.
27: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

0: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
1: Ah, zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
2: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
3: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
4: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
5: Bref má něco úplně nového.

0: Nový Brev Color Auto Active.
1: U nás má každá potravina své místo. Prémiová kuchyně od LG. Life's good. LG.
2: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
2: Jasně. Bezkontaktně.
1: No vidá, funguje to.
3: Co to je?
1: Platební brána na poplatky za průjezd.
3: Kdy to je moje cesta?
1: Moje.
3: Koupil jsem ji.
4: A co ne, tady
2: plnete? Kam jdeš, nechoď tam.
3: Ale že jste to vy.
1: Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
5: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. FIOBANKA. Pro všechny pozemské radosti.
1: Jo.
6: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
7: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
8: Já taky.
9: My taky.
10: Já taky.
7: Úsměv.
8: iPhone.
11: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17.

0: Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
1: Nevyrábíme auta.
2: Cože?
1: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transporter můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.
3: Spousta letních receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc cukr krystal Karlova koruna kilo za 12,90. Penny.
4: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz s Kinder dobrotami.
5: Novinka od Maybelline New York. Tubinková řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazni i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
6: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
7: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
8: Co to je za hvězdu?
9: To je Sirius.
10: Ale ne ta druhá.
9: To je Pulirapid. Pulirapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
11: Pulirapid, nepřekonatelný lesk.
9: Objevte také řadu Pulirapid na rez a vodní kámen.
12: Ten den změnil úplně všechno.
13: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
14: Všechny stopy vedly na jedno místo.
15: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
16: Záhada, co?
17: Ty už mě nemiluješ?
18: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.

0: baby, this seems perfect.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
2: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

levá. Chlapku tím ostrým to nevá. Podvody z poklady proti dle nálady. Hrají se na jinou tortičku na sportu. Toužej po německém pasu. Pasportu. Pasportu.

0: prachy jsou levý.
1: Je třeba táta to neví.
2: Kurva, kluci, předrážejte to!
3: Já to předražím,
4: co to je? To je předražená. To je jako dražer, nebo co? Dražba na parku.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás, kilo za 69,90, máslo Česká chuť s apkou za 26,90 a Kinder čokoláda za 29,90. Albert.
2: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
3: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50% a k tomu doprava a montáž zdarma. A pozor, do konce měsíce vybraná varná deska za 1 korunu.
4: A Askol nábytek.
5: Žijeme to s vámi.
6: Jo! Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
7: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
6: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
8: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
7: Já vás biju ještě.
9: Co byste si dnes přála ochutnout?
10: Nový svět v každé kávě. Nová chuť v každém doušku. Nepřestávejte objevovat s novým Vertuo Up. Nespresso. What else?
9: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat. To musíte zažít.
11: V Jisku najdete vše, co dělá domov domovem. Sleva až 70% na kancelářské a herní židle nebo sleva až 65% na jídelní nábytek. Jisk. Scandinavian Sleepin and Livin.
12: Čemku? Jedu se z okresu.
13: Z finančáku?
14: To bude kvůli ty faktuře zahnuji.
13: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
12: Přijde, jenom týden. Nezlobte se, ale manžel nikde polituje, no.
15: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
16: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
15: Fio.
17: Nádobí mě nezdrží.
18: So what? Somat.
19: Kdo chce, ten si poleží.
20: So what? Somat.
21: Party večer rozjedem.
22: S nádobím se nemažem.
23: Somat to dá druhý den.
24: První 5komorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v jednom. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
25: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
26: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
27: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
28: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
29: Připravte na to svou mysl.
28: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
30: Ale proč se držet při zemi?
28: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Ten den změnil úplně všechno.
2: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
1: Všechny stopy vedly na jedno místo.
3: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
2: Záhada, co?
4: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
5: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
6: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
7: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
8: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Paprika červená, kilo u nás, apkou za 44,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a kozel 11 za 15,90. Albert.
10: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. 80s hit paráda na Očko Star.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás, kilo za 69,90, máslo Česká chuť s apkou za 26,90 a Kinder čokoláda za 29,90. Albert.
2: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
3: Jasně. Bezkontaktně.
2: No vida, funguje to.
4: Co to je?
2: Platební brána na poplatky za průjezd.
4: Kdy to je moje cesta?
2: Moje.
4: Koupil se mi.
5: A co ne, tady plnete?
4: Počkej, kam jdeš, nechoď tam. Ale že jste to vy.
2: Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
6: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Tyobanka. Pro všechny pozemské radosti.
2: Jo.
7: Na veškerý nábytek nad 6 000 korun teď získáte senzační slevu 15% v prodejnách a na e-shopu. Ale pozor, tahle akce netrvá věčně. Tak neváhejte a nakupujte právě teď.
8: ASKO nábytek.
9: Žijeme to s vámi.
10: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
11: JISK nabízí vše pro to, abyste se vyspali do růžova. Sleva až 70% na přikrývky a polštáře. Nebo sleva až 70% na madrace. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
13: Sedlčanský Hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
14: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat. To musíte zažít.
15: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Nyní cena pro všechny. Coca-Cola 1,5 litru za 29,90 se stírací kartou navíc. Tesco, počítejte s námi.
16: Dua Lipa. Co byste si dnes přála ochutnout?
17: Nový svět v každé kávě. Nová chuť v každém doušku. Nepřestávejte objevovat s novým Vertuo Up. Nespresso. What else?
18: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny a to je důvod k radosti. Oslavte to s námi a leďte si vsadit. S plným tiketem jste ve hře o miliony. Tak v tom nehledejte žádný háček a nedržte se při zemi.
19: Přesně 200 míčů. S tím se dá hrát.
18: A když to klapne, máte 200 mega a všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
20: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
21: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
22: Nádobí mě nezdrží.
23: Souvat? Somat.
24: Kdo chce, ten si poleží.
25: Souvat? Somat.
26: Party večer rozjedem.
27: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
28: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v 1. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
29: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené.

0: pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
1: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
2: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
1: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne. Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
2: Já vás biju ještě.
3: Ten den změnil úplně všechno.
4: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
0: Všechny stopy vedly na jedno místo.
5: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
6: Záhada, co?
7: Ty už mě nemiluješ?
8: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Paprika červená, kilo u nás, apkou za 44,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a kozel 11 za 15,90. Albert.
4: Stacy, Right Said Fred, Captain Jack, Rednecks a mnozí další. To je 90s Explosion v Praze na Výstavišti. Už 23. května 2026 tě čeká ta nejlepší.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba hořčík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko. Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně. Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Kaufland.
0: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
3: Víc pro každý den. Léto, slunce, kick. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kick. Víc, než si myslíte.
4: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
6: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
7: Intimní mycí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
8: Tak nám to zase zvedli, Žinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
9: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
8: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
10: Třeba právě teď.
11: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás.

0: E.ON.
1: Buongiorno, Brede. Vyber si z více než 50 druhů nápojů. Spoj prsty k sobě a řekni perfetto.
2: Perfetto?
1: Perfetto. De'Longhi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
3: To křupnutí. Vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka. Já...
4: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
5: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
6: Centropol pořád drží ceny energií, to chce fixovat.
7: A dělají to taky ostatní?
8: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
9: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
10: V Globusu nyní Gambrinus 10, půl litru za 12,90. Nebo Jar Platinum Plus 125 kapslí za 649,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
11: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: levnější nehledejte.
1: Kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás, kilo za 69,90, máslo Česká chuť s apkou za 26,90 a Kinder čokoláda za 29,90. Albert.
2: Jo! Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
3: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
2: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne. Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
3: Já vás biju ještě.
4: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50% a k tomu doprava a montáž zdarma. A pozor, do konce měsíce vybraná varná deska za 1 korunu.
5: ASKO Nábytek.
6: Žijeme to s vámi.
7: Nádobí mě nezdrží.
8: Souvod? Somat.
9: Kdo chce, ten si poleží.
10: Souvod? Somat.
11: Party večer rozjedem.
12: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
13: První 5komorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v jednom. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
14: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
15: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
16: Ten den změnil úplně všechno.
17: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
18: Všechny stopy vedly na jedno místo.
19: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
7: Záhada, co?
9: Ty už mě nemiluješ?
3: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
12: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
6: Připravte na to svou mysl.
12: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
4: Ale proč se držet při zemi?
12: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
11: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
8: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
15: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
10: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
1: Maxi výprodej.
20: To je šance.
1: Vychytejte slevy Maxi výprodeje a pořiďte si elektro za neskutečné ceny. Datart.
21: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
22: Chceš jít Marcelu na diskotéku? Kterou?
21: No tu sousedovou přece.
22: Proč?
21: Ne, líbí se mi.
23: Já vím, že trošku zarostla, ale přitom je plodná a vlahá.
22: Mě už nemiluješ.
21: Ale miluju.
22: Ne.
23: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
24: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. Fiobanka.
21: Fio.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: V Jesku najdete vše, co dělá domov domovem. Sleva až 70% na kancelářské a herní židle nebo sleva až 65% na jídelní nábytek. Jisk. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
2: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky.

0: zase znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
2: Dohlepa. Co byste si dnes přála ochutnout?
3: Nový svět v každé kávě. Nová chuť v každém doušku. Nepřestávejte objevovat s novým Vertuo Up. Nespresso. What else?
4: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Paprika červená, kilo u nás, apkou za 44,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a kozel 11 za 15,90. Albert.
6: Přivítejte Adama Mišíka,
7: Moniku Bagárovou,
6: Jakuba,
7: Rybo,
6: Tomáše Zástěru,
7: Vikýř,
6: Tereza,
7: Maškova,
6: René Dán,
7: Monika Tymkova,
6: Petr,
7: Švancara,
6: Martin,
7: Hrana.
8: Jsme přátelé?
9: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
10: Nálikový látky až po samotným přelnu.
11: Správně, jsi šikulka.
12: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
13: Pojďte se podívat.
14: Dej do ní svoji nabíječku.
15: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
16: Koťák Live, dnes v 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuře bez drobů a 2/4 u nás, kilo za 69,90, máslo Česká chuť s apkou za 26,90 a Kinder čokoláda za 29,90. Albert.
2: Přemku? Hm? Jel jsem z okresu.
3: Z finančáku?
4: Tomu nekvůli, ty fakt už zahrnuj.
3: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
2: Přijde, jenom týden. Nezlobte se, ale manžel nikde politvuje, no.
5: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
1: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
5: Fio.
6: Na veškerý nábytek nad 6000 korun teď získáte senzační slevu 15% v prodejnách a na e-shopu. Ale pozor, tahle akce netrvá věčně. Tak neváhejte a nakupujte právě teď.
7: ASKO nábytek.
8: Žijeme to s vámi.
9: Ten den změnil úplně všechno.
10: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
11: Všechny stopy vedly na jedno místo.
12: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
10: Záhada, co?

0: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
1: JISK nabízí vše pro to, abyste se vyspali do růžova. Sleva až 70% na přikrývky a polštáře. Nebo sleva až 70% na madrace. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Nádobí mě nezdrží.
3: So what? Somat.
4: Kdo chce, ten si poleží.
5: So what? Somat.
2: Party večer rozjedem.
4: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
6: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v 1. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
7: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
2: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
3: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
4: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
5: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
6: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
8: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
9: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
8: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne. Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
9: Já vás biju ještě.
10: Co byste si dnes přála ochutnout?
11: Nový svět v každé kávě. Nová chuť v každém doušku. Nepřestávejte objevovat s novým Vertuo Up. Nespresso. What else?
12: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny a to je důvod k radosti. Oslavte to s námi a leďte si vsadit. S plným tiketem jste ve hře o miliony. Tak v tom nehledejte žádný háček a nedržte se při zemi.
13: Přesně 200 míčů. S tím se dá hrát.
12: A když to klapne, máte 200 mega a všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
14: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta máslo a gambrinu z desítka za 12,90. Tesco, počítejte s námi.
15: Když vidíte Albert, neporazitelné. Levnější nehledejte.
16: Paprika červená, kilo u nás, apkou za 44,90. Madeland plátky s apkou za 26,90. A kozel 11 za 15,90. Albert.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Kaufland.
1: Jak summitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
2: Máš už Allegro Smart? Super, protože Allegro Smart Weeks jsou v plném proudu. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultra slev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den.

0: Když něco, tak Allegro.
1: Už mě vazují, přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
2: Sedlčanský Hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
3: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50% a k tomu doprava a montáž zdarma. A pozor, do konce měsíce vybraná varná deska za 1 korunu.
4: A Askol nábytek.
5: Žijeme to s vámi.
6: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: nejlepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden banány za 19,90 a jojo bonbony přikoupit dvou kusů za 15,95 za kus. Byla.
3: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
4: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
5: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
4: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.

0: Banka.
1: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
2: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy.
3: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
4: Totál pořádá Maxi výprodej.
5: Tyjo, to je neskutečná šance.
6: Maxi výprodej.
7: Úklid od podlahy s cenou při zemi zaručí vysavač ETA Moneto s dlouhou výdrží. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Mějte silné a dlouhé vlasy se Schauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Schauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Schauma posilující kondicionér ve spreji.
9: V Kauflandu již od středy Superkauf. Sega Fredo zenková káva kilo za 289,90. Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka z Kaufland Card za 109,90. A Elmex zubní pasta za 119,90. Kaufland.
10: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení.
11: Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive-thru.
12: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
13: Co?
12: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás, kilo za 69,90, máslo Česká chuť s apkou za 26,90 a Kinder čokoláda za 29,90. Albert.
2: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
3: Jasně. Bezkontaktně.
2: No vidíš, funguje to.
4: Co to je?
2: Platební brána na poplatky za průjezd.
4: Vždyť to je moje cesta.
2: Moje.
4: Koupil se mi.
5: A co ne, tady blbnete?
6: Počkej, kam jdeš, nechoď tam.
4: Ale že jste to vy.
2: Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
7: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
2: Jo.
7: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50% a k tomu doprava a montáž zdarma. A pozor, do konce měsíce vybraná varná deska za 1 korunu.
8: ASKO Nábytek.
9: Žijeme to s vámi.
10: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tenalady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
11: V Jisku najdete vše, co dělá domov domovem. Sleva až 70% na kancelářské a herní židle nebo sleva až 65% na jídelní nábytek. Jisk. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
12: Ten den změnil úplně všechno.
13: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
14: Všechny stopy vedly na jedno místo.
15: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
16: Záhada, co?
17: Ty už mě nemiluješ?
18: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
19: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
2: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice a sherry rajčata za 49,90. Tesco, počítejte s námi.
5: Nádobí mě nezdrží.
4: Souvod Somat.
7: Kdo chce, ten si poleží.
3: Souvod Somat.
0: Party večer rozjedem.
14: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
11: První 5komorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v jednom. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
10: Napínavé finále je u konce.
15: Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
13: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
15: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
18: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
15: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
13: Já vás biju ještě.
1: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
19: Připravte na to svou mysl.
1: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
17: Ale proč se držet při zemi?
1: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa.

0: Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
1: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
2: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
3: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
4: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
5: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Dualipa. Co byste si dnes přála ochutnout?
2: Nový svět v každé kávě. Nová chuť v každém doušku. Nepřestávejte objevovat s novým Vertuo Up. Nespresso. What else?
3: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Paprika červená, kilo u nás, apkou za 44,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a kozel 11 za 15,90. Albert.
5: Přivítejte Adama Mišíka,
6: Moniku Bagárovou,
5: Jakuba,
6: Rybo,
5: Tomáše Zástěru,
6: Vikýs,
5: Tereza,
6: Maško,
5: René Dán,
6: Monika Tymková,
5: Petr,
6: Švancara,
5: Martin,
6: Hrana.
7: Jsme přátelé?
8: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
9: Návykový látky až po samotným přilnu.
1: Správně, jsi šikulka.
10: Čím tmavší bobule, tím tlačí džus.
11: Pojďte se podívat.
12: Nech do ní svoji nabíječku.
13: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
14: Koťák Live, dnes v 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
15: Yes, no. Did you see that? Yes, he is perfect. Bye.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Kaufland.
1: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
2: Víc pro každý den. Léto. Slunce. Kik. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
4: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Nyní cena pro všechny. Coca-Cola 1,5 litru za 29,90 se stírací kartou navíc. Tesco, počítejte s námi.
5: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
6: Máš už Allegro Smart? Super, protože Allegro Smart Weeks jsou v plném proudu. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa Ultra Slev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak

0: U nás má každá potravina své místo. Prémiová kuchyně od LG. Life's good. LG.
1: Co to je za hvězdu?
2: To je Sirius.
1: Ale ne ta druhá.
2: To je Polyrapid. Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
3: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
2: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
4: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50% a k tomu doprava a montáž zdarma. A pozor, do konce měsíce vybraná varná deska za 1 korunu.
5: A skvělý nábytek.
1: Žijeme to s vámi.
6: A můžete ji vyzkoušet.
7: Ale my máme vypráno.
1: Co tady děláte?
6: Testujem.
7: To je doprava.
8: Zažijte úžasný obraz a zvuk z televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
9: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
10: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
11: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány, číslo 1 v Itálii.
12: Nádobí mě nezdrží.
13: Souvod? Somat.
14: Kdo chce, ten si poleží.
15: Souvod? Somat.
16: Party večer rozjedem.
17: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
18: První 5komorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v jednom. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
19: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Bio Camembert Nature's Promise za 29,90 nebo bio olivový olej za 139,90. Albert.
4: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
3: Lidi se mě pořád na něco ptají. Dokonce si mě pletou s AI a říkají mi...
8: Libote, není ten mail moc agresivní?
3: Dobrá otázka. Je. Chceš verzi, která bude důrazná, ale... No jasně.
2: Já jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
7: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
2: O tu sousedovou přece.
7: Proč?
2: Ne, líbí se mi.
16: Já vím, že trošku zarostla, ale přitom je plodná a vlahá.
7: Mě už nemiluješ.
2: Ale miluju.
7: Ne.
16: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
6: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvěle, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. Fiobanka.
11: Fio!
9: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás, kilo za 69,90, máslo Česká chuť s apkou za 26,90 a Kinder čokoláda za 29,90. Albert.
2: Konečně léto. Slunko udí. Příroda prudí.
3: A vrátili se mraži!
4: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
2: Už bylo na čase.
4: Mrož dělá léto.
5: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
6: Na veškerý nábytek nad 6 000 korun teď získáte senzační slevu 15% v prodejnách a na e-shopu. Ale pozor, tahle akce netrvá věčně. Tak neváhejte a nakupujte právě teď.
7: ASKO nábytek.
8: Žijeme to s vámi.
9: Já jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
10: Chceš jít Marcelu na diskotéku? Kterou?
9: No tu sousedovou přece.
10: Proč?
9: Ne, líbí se mi.
11: Já vím, že trošku zarostla, ale přitom je plodná a vlahá.
10: Mě už nemiluješ.
9: Ale miluju.
10: Ne.
11: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
12: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIO banka.
9: FIO.
4: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
13: Jisk nabízí vše pro to, abyste se vyspali do růžova. Sleva až 70% na přikrývky a polštáře. Nebo sleva až 70% na madrace. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny a to je důvod k radosti. Oslavte to s námi a leďte si vsadit. S plným tiketem jste ve hře o miliony, tak v tom nehledejte žádný háček a netržte se při zemi.
15: Přesně 200 míčů. S tím se dá hrát.
14: A když to klapne, máte 200 mega a všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
16: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem právě. Gól!
18: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Dualipa. Co byste si dnes přála ochutnout?
2: Nový svět v každé kávě. Nová chuť v každém doušku. Nepřestávejte objevovat s novým Vertuo Up. Nespresso. What else?
1: Nádobí mě nezdrží.
3: So what? Somat.
4: Kdo chce, ten si poleží.
5: So what? Somat.
1: Party večer rozjedem.
6: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
7: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v 1. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
8: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
1: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
9: Ten den změnil úplně všechno.
10: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
1: Všechny stopy vedly na jedno místo.
11: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne. Popcorn?
12: Záhada, co?
13: Ty už mě nemiluješ?
14: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
15: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
16: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
17: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
18: Paprika červená, kilo u nás, apkou za 44,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a kozel 11 za 15,90. Albert.
19: Přivítejte Adama Mišíka,
20: Moniku Bagárovou,
19: Jakuba,
20: Rybo,
19: Tomáše Zástěru,
20: Mikýř,
19: Tereza,
20: Maškova,
19: René Dán,
20: Monika Tymkova,
19: Petr,
20: Švancara,
19: Martin,
20: Hrada.
21: Jsme přátelé?
22: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
23: Nájkový látky až po samotným přelnu.
24: Správně, jsi šikulka.
25: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
26: Pojďte se podívat.
27: Dej do ní svoji navíječku.
28: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
29: Koťák Live, dnes v 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
30: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
31: Ty wow.
32: Prosím.
30: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
33: Akorát ho chytit.
34: Zaujímavé.
30: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

Já, Hana Lucie, odevzdávám se tobě, Radku, a přijímám tě za manžela. Slibuju, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu, ať mi pomáhá

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás, kilo za 69,90, máslo Česká chuť s apkou za 26,90 a Kinder čokoláda za 29,90. Albert.
2: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
3: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50% a k tomu doprava a montáž zdarma. A pozor, do konce měsíce vybraná varná deska za 1 korunu.
4: A skvělý nábytek.
5: Žijeme to s vámi.
6: Jo! Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
7: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
6: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne. Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
7: Já vás biju ještě.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Nádobí mě nezdrží.
2: So what? Somat.
3: Kdo chce, ten si poleží.
4: So what? Somat.
1: Party večer rozjedem.
3: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
5: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v 1. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
6: Ten den změnil úplně všechno.
7: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
8: Všechny stopy vedly na jedno místo.
9: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
10: Záhada, co?
11: Ty už mě nemiluješ?
12: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
13: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
14: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
15: Připravte na to svou mysl.
14: S Megamaxou totiž už za dvacku hrajete o miliony.
16: Ale proč se držet při zemi?
14: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
17: Dua Lipa. Co byste si dnes přála ochutnout?
18: Nový svět v každé kávě. Nová chuť v každém doušku. Nepřestávejte objevovat s novým Vertuo Up. Nespresso. What else?
19: Už mě vhazují? Přihrávka? Střela? A jsem v bráně! Gól!
8: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
4: Čemku? Jenom jsem z okresu.
6: Z Finančáku?
10: Tomu nekvůli, ty faktuře zahnuj.
6: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
4: Týden. Nezlobte se, ale manžel někde polepuje, no.
5: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
13: Abyste neměli ve financích holubník, je tady FIObanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. FIObanka. Pro všechny pozemské radosti.
5: FIO.
11: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
3: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
7: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
18: V Jisku najdete vše, co dělá domov domovem. Sleva až 70% na kancelářské a herní židle nebo sleva až 65% na jídelní nábytek. Jisk. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
9: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
2: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
16: Paprika červená, kilo u nás, s apkou za 44,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a kozel 11 za 15,90. Albert.
1: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
20: Ty brďo.
21: Prosím.
1: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
21: Akorát ho chytit.
22: Zaujímavé.
1: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
23: Vedle jsme už
0: Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května

0: dříve, jasným zpětek.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
2: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutane, první pomoc pro vaše oči.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Kaufland.
1: Můj táta je trochu prdlej. No fakt. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Vždycky uklidí, když něco vyliju. A když jsem nemocná, je to nejlepší doktor. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Plinteo. Pro váš klidný domov.
2: Víc pro každý den. Léto. Slunce. Kick. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kick. Víc, než si myslíte.
3: Pojď, pojď, pojď!
4: Jo, jo?
3: Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy.
4: Vždyť nemám.
5: Nový Head and Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders. Až 100% bez lupů.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko. Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně. Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a proskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
2: V Globusu nyní kávové kapsle Nescafé Dolce Gusto za 119,90 nebo kuřecí stehenní řízky XXL kilo za 109,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
3: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
4: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energii, který pořád nezdražuje?
5: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
4: To je pěkný, kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
6: Třeba právě teď.

0: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
1: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
2: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
3: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
4: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
5: Mě dal život strašně moc, ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
6: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
5: Mela cože?
6: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
5: Vy za to stojíte.
7: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
8: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
9: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
10: Přivítejte Adama Mišíka, Moniku Bagárovou, Jakuba, Rybo, Tomáše Zástěru, Mikýř, Tereza, Maško, René Dan, Monika Tymková, Petr, Švancara, Martin, Hrana!
11: Jsme přátelé?
12: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
13: Nájkový látky až po samotným přelnu.
14: Správně, jsi šikulka!
15: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
16: Pojďte se podívat!
17: A dej do ní svoji nabíječku.
18: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
19: Koťák Live, dnes v 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba hořčík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a proskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Kaufland.
3: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
4: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
5: Víc pro každý den. Léto. Slunce. Kik. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
6: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
7: Ah, zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
8: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.

0: V Globusu nyní Gambrinus desítka, půl litru za 12,90. Nebo Jar Platinum Plus, 125 kapslí za 649,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro kontobariéry. Globus.
1: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
2: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
3: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
4: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
5: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
6: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
7: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbany mozzarella, tak čerstva, tak šťavnata, tak laodna. Galbany, číslo jedna v Itálii.
8: Intimní mycí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
9: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
10: A dělají to taky ostatní?
9: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
11: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
12: Co to je za hvězdu?
13: To je Sirius.
12: Ale ne ta druhá.
13: To je Polyrapid. Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
14: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
13: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
15: Řekni yes zábavě. Skvělá ovocná chuť, bez umělých sladidel a barvy. Každý pozná tu svou, stačí podepsat. A řekni yes novinkám. Malina, pomeranč a přírodní osvěžení. Ochutnej yes od dobré vody.
16: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.

Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

0: stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba hořčík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Oreon nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Kaufland.
4: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
5: Víc pro každý den. Léto. Slunce. Kik. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
7: Řekni yes zábavě. Skvělá ovocná chuť, bez umělých sladidel a barvy. Každý pozná tu svou, stačí podepsat. A řekni yes novinkám. Malina, pomeranč a přírodní osvěžení. Ochutnej yes. Od dobré vody.
8: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
9: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
10: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbani mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbani. Číslo 1 v Itálii.
11: Máš už Allegro Smart? Super, protože Allegro Smart Weeks jsou v plném proudu. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
12: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 000 korun.

0: využití proti účtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
1: Volkswagen. Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
2: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
3: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
1: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
4: V šuplíku najdeme kváskové kroasány, jemné mafiny i další sladké pečivo.
5: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
6: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
7: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.

0: Sberbanka.
1: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
2: Totár pořádá Maxi výprodej.
3: Tyjo, to je neskutečná šance.
4: Maxi výprodej.
5: Objevte kouzlo focení s Xiaomi 15T s trojitým fotoaparátem a skvělou cenou.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

Je, ahoj, pořád ti to sluší. Věř mi.

0: Mějte se jako lvi, jasný?
1: Jasný!
2: A navíc fakci, hrozny révy vinné bílé bez semené za 39,90. Penny.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení. Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive Thru.
5: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
6: Telefon za korunu, ale ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden rajčata Sherry za 19,90 a mléko v Bila klubu za 12,90. Bila.

0: JQ 7. Do terénu bez kompromisů. JQ.
1: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
2: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
3: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju.

0: Vy jste si to vyklikal všechno.
1: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
2: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
1: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
0: Já vás biju ještě.
3: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
4: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tenalady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
3: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz Kinder dobrotami.
5: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
6: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
7: Já taky.
8: My taky.
9: Já taky.
10: Úsměv.
11: iPhone.
12: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
13: Zase šílíte s cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
14: Trénujeme na Mexiko. Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
15: Říká se, že na obří výhru v loterii se nedá připravit. Blbost.
16: Žádné háčky s nafukováním. S plným tiketem vždy o 200 mega. Když to klapne, máte všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už ve čtvrtek.
17: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
18: Přivítejte Adama Mišíka,
19: Moniku Bagárovou,
18: Jakuba,
19: Rybo,
18: Tomáše Zástěru,
19: Vicky,
18: Tereza,
19: Maškova,
18: René Dan,
19: Monika Tymková,
18: Petr,
19: Švancara,
18: Martin,
19: Hrada.
18: Jsme přátelé?
20: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
21: Návykový látky až po samotným přelnu.
22: Správně, jsi šikulka.
23: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
24: Pojďte se podívat.
25: Dej do ní svoji navíječku.
26: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
27: Koťák Live, dnes v 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Můj táta je trochu prdlej. No fakt. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Vždycky uklidí, když něco vyliju. A když jsem nemocná, je to nejlepší doktor. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Linteo, pro váš klidný domov.
0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
2: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
3: V Globusu nyní kávové kapsle Nescafé Dolce Gusto za 119,90 nebo kuřecí stehenní řízky XXL kilo za 109,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
4: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
5: Víc pro každý den. Léto, slunce, kick. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kick. Víc, než si myslíte.
6: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
7: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.

0: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Kaufland.
2: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
3: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
4: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
3: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
5: Třeba právě teď.
6: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
7: Mě dal život strašně moc, ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
8: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
7: Mela cože?
8: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
7: Vy za to stojíte.
9: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
10: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak. Ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
11: A nyní novinka. Organic s postupným uvolňováním.
12: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a proskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
13: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda. Na Očko Star.

0: Zase šílíte s cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 km. Celkový dojezd přes 1300 km. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
1: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny a to je důvod k radosti. Oslavte to s námi a leďte si vsadit. S plným tiketem jste ve hře o miliony, tak v tom nehledejte žádný háček a nedržte se při zemi.
2: Přesně 200 míčů, s tím se dá hrát.
1: A když to klapne, máte 200 mega a všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
3: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení. Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive-thru.
4: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
5: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
6: Kate, pojistku prosím.
5: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál.

0: námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
1: A navíc fakci, výběrové špekáčky ze vzniku v talíř za 69,90. Penny.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba Albert Bio Špekáčky za 69,90 nebo Albert Klobása Merges za 79,90. Albert.
2: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz s Kinder dobrotami.
3: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
4: Pálivá umáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
5: Nesnižujte spotřebu, ale částku na složence. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
6: Ten den změnil úplně všechno.
7: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
8: Všechny stopy vedly na jedno místo.
9: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne. Popcorn?
10: Záhada, co?
11: Ty už mě nemiluješ?
12: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
13: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
14: Větší, než si myslíš.
13: Proč prší?
14: Aby se starý cítil příjemně.
13: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
15: Dorazili jste do cíle.
14: Tak jo, jsme tady.
15: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
5: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
16: Maxi výprodej.
17: To je šance.
16: Za super cenu koupíte kvalitní myčku Bosch s cashbackem 1500 korun. Datart.

0: dříve, kde si jim zpětek.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
2: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

dobře vím, co znamená pás, co nás trefí v čího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklidit si vína. Wow!

need some company.

0: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
1: Připravte na to svou mysl.
0: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
2: Ale proč se držet při zemi?
0: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
3: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.
4: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
5: A navíc fakci výběrové špekáčky ze Zniku v talíř za 69,90 Penny.
6: KFC Shakes, tvůj shake, tvoje potěšení.
7: Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme.
6: KFC Drive-Thru.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
2: Kate, pojistku prosím.
1: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Ten den změnil úplně všechno.
4: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
5: Všechny stopy vedly na jedno místo.
6: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
7: Záhada, co?
8: Ty už mě nemiluješ?
9: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
10: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
11: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba Albert Bio Špekáčky za 69,90 nebo Albert Klobása Merges za 79,90. Albert.
12: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
13: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký?

0: vesmír?
1: Větší, než si myslíš.
0: Proč prší?
1: Aby se starý cítil příjemně.
0: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
2: Dorazili jste do cíle.
1: Tak jo, jsme tady.
3: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson. Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
4: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
5: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
6: Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz Kinder dobrotami.
7: Maxi výprodej.
8: To je šance.
7: Za super cenu koupíte kvalitní myčku Bosch s cashbackem 1500 korun. Datart.
9: Přivítejte Adama Mišíka,
10: Moniku Bagárovou,
9: Jakuba,
10: Rybo,
9: Tomáše Zástěru,
10: Vikýř,
9: Tereza,
10: Maško,
9: René Dan,
10: Monika Tymková,
9: Petr,
10: Švancara,
9: Martin,
10: Hrana.
11: Jsme přátelé?
12: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
13: Návykový látky až po samotným přelnu.
14: Správně, jsi šikulka.
15: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
16: Pojďte se podívat.
17: Nech do ní svoji navíječku.
18: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
19: Koťák Live, dnes v 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
20: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
21: Ty prďo.
22: Wow. Prosím.
20: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
23: Akorát ho chytit.
24: Zaujímavé.
20: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba horčík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Horčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace horčíku a vitamínu B6.
2: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním. Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
3: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a proskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90 a Oreon nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Kaufland.
3: Můj táta je trochu prdlej. No fakt. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Vždycky uklidí, když něco vyliju. A když jsem nemocná, je to nejlepší doktor. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Lintel. Pro váš klidný domov.
4: Víc pro každý den. Léto. Slunce. Kik. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Krok 1. Připrav si svůj

0: A po jedním dotykem.
1: Okay.
0: Krok dva. Není žádný krok dva. To je vše. Teď si to užij. DeLonghi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
2: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
3: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
4: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
3: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
5: Třeba právě teď.
6: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
7: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
8: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
9: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
10: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
11: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
12: Stacy, Right Said Fred, Captain Jack, Rednecks a mnozí další. To je 90s Explosion v Praze na Výstavišti. Už 23. května 2026 tě čeká ta nejlepší.

yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

0: bad?
1: Who's bad?
0: Who's bad?
1: Who's bad?

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba hořčík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Kaufland.
3: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
4: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
5: Víc pro každý den. Léto. Slunce. Kik. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
6: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
7: Ah, zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
8: V Globusu nyní Gambrinus desítka, půl litru za 12,90. Nebo Jar Platinum Plus, 125 kapslí za 649,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
9: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
10: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
11: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
12: Řekni yes zábavě. Skvělá ovocná chuť, bez umělých sladidel a barvit. Každý pozná tu svou, stačí podepsat. A řekni yes novinkám. Malina, pomeranč a přírodní osvěžení. Ochutnej yes od dobré vody.

0: Jeans s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
1: Co to je za hvězdu?
2: To je Sirius.
3: Ale ne ta, ta druhá.
4: To je Polyrapid.
2: Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
5: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
2: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
6: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75%

0: Škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
1: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
4: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
5: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
6: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
7: A dělají to taky ostatní?
6: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
8: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.

0: believe it, it seems perfect.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba horčík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Kaufland.
4: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
5: Máš už Allegro Smart? Super, protože Allegro Smart Weeks jsou v plném proudu. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa Ultra Slev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
6: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
7: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50% a k tomu doprava a montáž zdarma. A pozor, do konce měsíce vybraná varná deska za 1 korunu.
8: ASKO nábytek.
9: Žijeme to s vámi.

0: Banka.
1: JISK nabízí vše pro to, abyste se vyspali do růžova. Sleva až 70% na přikrývky a polštáře. Nebo sleva až 70% na madrace. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. Volkswagen.
3: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
4: Jasně. Bezkontaktně.
3: No vidíš, funguje to.
5: Co to je?
3: Platební brána na poplatky za průjezd.
5: Vždyť to je moje cesta.
3: Moje.
5: Koupil se mi.
6: Co ne, tady blbnete?
7: Počkej, kam jdeš, nechoď tam.
5: Ale že jste to vy.
3: Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
8: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
3: Jo.
9: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
10: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
11: Tatár pořádá Maxi výprodej.
12: Tyjo, to je neskutečná šance.
13: Maxi výprodej.
14: Úklid od podlahy s cenou při zemi zaručí vysavač ETA Moneto.

0: JQ 7. Do terénu bez kompromisů. JQ.
1: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
2: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
3: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
4: Děti, jídlo!
5: To nemusíš.
6: A co si můžu dát já?
5: Všechno, kde je vlaječka.
2: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti.
7: Nyní bezlepkové těstoviny Nature's Promise za 33,90 a bezlepkový semínkový chléb za 34,90. Albert.
8: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda. Už za chvíli na Očko Star.

Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba hořčík Natios s vitamínem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Kaufland.
3: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
4: Víc pro každý den. Léto, slunce, kick. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
6: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
7: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbany mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbany, číslo jedna v Itálii.
8: Řekni yes zábavě. Skvělá ovocná chuť, bez umělých sladidel a barvy. Každý pozná tu svou, stačí podepsat. A řekni yes novinkám. Malina, pomeranč a přírodní osvěžení. Ochutnej yes od dobré vody.
9: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
10: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 000 korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
11: Volkswagen.
12: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
13: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
14: A dělají to taky ostatní?
13: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
15: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
16: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
17: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
18: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
19: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
20: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
21: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
22: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
23: Intimní mix
0: sypě na čilinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
11: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
14: Lidi se mě pořád na něco ptají. Dokonce si mě pletou s AI a říkají mi...
23: Libote, nemůže mi to nějak škodit?
14: No rozhodně. Chceš doporučit jiný způsob osušení citlivých? No jasně.

0: pozvánka.
1: Do Penny dorazila Polštářová zoo. A navíc v akci káva Nescafé 200 gramů za 129,90. Penny.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Tento týden šunka nejvyšší jakosti za 19,90 a magnézia za 14,90. Byla.
5: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Vítejte v síni slávy Tipsportu. Místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
7: Hele, já bych si tip, že ty taky budeš jednou v síni slávy.
8: Hrajte hokejovou tipovačku o 5 mega. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
9: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
10: Napínavé finále je u konce. Paní

0: Ermila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
1: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
0: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
2: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
0: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
1: Já vás biju ještě.
3: Trénujeme na Mexiko.
4: Zavřeme si klapačky, zavřeme jim klapačky, pojď, pojď, pojď, jezdí, jezdí.
3: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny. KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení. Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive Thru.
5: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
6: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat. To musíte zažít.
7: Maxi výprodej.
8: To je šance.
7: Za super cenu koupíte kvalitní myčku Bosch s cashbackem 1500 korun. Datart.
9: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
10: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
11: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
12: Velké změny vznikají krok za krokem a se správným řešením je proměníte v realitu hned. S flexibilní půjčkou Cofidis získáte 0% úrok na první 3 měsíce a 10% slevu na kolo u Endorphin Republic. Vše pro kolo a běh. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.
13: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na vodafone.cz. Vodafone.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: U nás má každá potravina své místo. Prémiová kuchyně od LG. Life Good. LG.
2: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
3: Ty brďo.
4: Wow. Prosím.
2: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
4: Akorát ho chytit.
5: Zaujímavé.
2: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
6: Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

0: see, baby, I see it's perfect.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
2: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás, kilo za 69,90, máslo Česká chuť s apkou za 26,90 a Kinder čokoláda za 29,90. Albert.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.

0: Banka. Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
1: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny a to je důvod k radosti. Oslavte to s námi a leďte si vsadit. S plným tiketem jste ve hře o miliony. Tak v tom nehledejte žádný háček a nedržte se při zemi.
2: Přesně 200 míčů. S tím se dá hrát.
1: A když to klapne, máte 200 mega a všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
0: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz s Kinder dobrotami.
3: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede.

0: Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
1: Když hledáš nový styl, začni s bublinkami od Studentské pečeti. Tady se to fakt povedlo. Ochutnej tuhle novinku a nech se unést i ty. Tak tyhle bublinky musíš.
2: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Tento týden například Kajarmark brambůrky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90. Kaufland.
3: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
4: Nevyrábíme auta.
5: Cože?
4: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transportér můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.
6: Říká se, že na obří výhru v loterii se nedá připravit. Blbost.
7: Žádné háčky s nafukováním. S plným tiketem vždy o 200 mega. Když to klapne, máte všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už ve čtvrtek.
8: A můžete ji vyzkoušet.
9: Ale my máme vypráno.
10: Co tady děláte?
8: Testujeme.
9: To je dopravát.
11: Zažijte úžasný obraz a zvuk s televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.

0: Tak chutná dovolená.
1: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa pěstovaná s respektem k přírodě. Vychutnejte si její unikátní vůni a chuť. Objevte i osvěžující novinku. Perla ledová káva jen za 16,90. Perla. Káva jedinečných chutí. Albert.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. A teď? Silný proti nejodolnějším skvrnám díky patentované technologii Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
5: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Paprika červená, kilo u nás, apkou za 44,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a kozel 11 za 15,90. Albert.
6: Přivítejte Adama Mišíka,
7: Moniku Bagárovou,
6: Jakuba,
7: Rybo,
6: Tomáše Zástěru,
7: Vicky,
6: Tereza,
7: Maškova,
6: René Dan,
7: Monika Tymkova,
6: Petr,
7: Švancara,
6: Martin,
7: Hrana.
8: Jsme přátelé?
9: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
10: Nájkový látky až po samotným přelnu.
11: Správně, jsi šikulka.
12: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
13: Pojďte se podívat.
14: Dej do ní svoji nabíječku.
15: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
16: Koťák Live, dnes v 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
17: Vzpomínáte? To byla doba.

I'm a scat man. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: Blanka.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.

0: Bílé prádlo správně. Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Máš už Allegro Smart? Super, protože Allegro Smart Weeks jsou v plném proudu. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultra slev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultra slevy až 50% tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
0: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
4: Nádobí mě nezdrží.
5: Souvod? Somat.
6: Kdo chce, ten si poleží.
7: Souvod? Somat.
4: Party večer rozjedem.
8: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
9: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v jednom. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
10: Ano?
11: Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte
12: své peníze převést na bezpečný účet.
13: Kdo volá? Brankář?
11: Bankéř.
13: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
12: No, řekni, že?
13: Nemáte? Tak tu máte.
14: S aplikací KB Plus máte banku vždy po ruce. Spravujte své finance kdykoliv a kdekoliv. Komerční banka.
15: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
16: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pinguí. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pinguí.
17: L'Oréal Paris uvádí.
18: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
17: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
18: Když září moje vlasy, zářím i já.
17: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
18: Vy za to stojíte.
19: Kam ta tržba mizí?
20: Mňau, poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
19: A dost.
20: Příchozí platby.
14: Založte si podnikatelský účet zdarma, ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
21: No, chytat by ti šlo.
22: Babička? A kolik si dal vlastně gólu?
21: Žádnej!
23: Děkujeme všem, kteří s námi podporují reprezentaci. Současnou a hlavně tu budoucí.
24: Budu ti fandit.
22: To je nejlepší věda.
23: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
25: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz s Kinder dobrotami.
26: Novinka od Maybelline New York. Tubinková řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazni i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
27: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
14: Když fandit, tak s výhodami. Hokejová karta, účet zdarma a bonus až 4000 korun pro nové klienty.

0: Komerční banka. Banka českého hokeje.
1: Datár pořádá Maxi Výprodej.
2: Tyjo, to je neskutečná šance.
3: Maxi Výprodej.
4: Úklid od podlahy s cenou při zemi zaručí vysavač ETA Moneto s dlouhou výdrží. Datard, opravdový elektrospecialista.
5: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hitparáda. V pátek na Očko Star.

yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

0: stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutane, první pomoc pro vaše oči.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás, kilo za 69,90, máslo Česká chuť s apkou za 26,90 a Kinder čokoláda za 29,90. Albert.
2: Jo! Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
3: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
2: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne. Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
3: Já vás biju ještě.
4: Na veškerý nábytek nad 6000 korun teď získáte senzační slevu 15% v prodejnách a na e-shopu. Ale pozor, tahle akce netrvá věčně. Tak neváhejte a nakupujte právě teď.
5: ASKO nábytek.
6: Žijeme to s vámi.
7: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
8: Jasně. Bezkontaktně.
7: No vidá, funguje to.
9: Co to je?
7: Platební brána na poplatky za průjezd.
9: Kdy to je moje cesta?
7: Moje.
9: Koupil jsem mi.
6: A co
8: kam jdeš, nechoď tam.
9: Ale že jste to vy,
7: tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
10: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek, takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
7: Jo.
11: Jist nabízí vše pro to, aby

0: Hledejte.
1: Kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás, kilo za 69,90, máslo Česká chuť s apkou za 26,90 a Kinder čokoláda za 29,90. Albert.
2: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
3: Maximální úspora v Tetě. Jar tablety domičky až 96 kusů za 399. Nebo kartáčky Curaprox 3 kusy za 229,90. A stovky dalších produktů s garancí ceny. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
4: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: U nás má každá potravina své místo. Prémiová kuchyně od LG. Life's good. LG.
6: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
7: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
6: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
8: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
6: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
7: Já vás biju ještě.

0: tak chutná dovolená. Ochutnej novinku Margot Mini v příchutích mango s kokosem a bílá s karamelem.
1: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50% a k tomu doprava a montáž zdarma. A pozor, do konce měsíce vybraná varná deska za 1 korunu.
2: A skvělý nábytek.
3: Žijeme to s vámi.
4: Dotár pořádá Maxi Výprodej.
5: Tyjo, to je neskutečná šance.
6: Maxi Výprodej.
7: Objevte kouzlo focení s Xiaomi 15T s trojitým fotoaparátem a skvělou cenou. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Zažijte Scofidis Grand Tour v srdci pelotonu. Vyhrajte VIP zájezd pro dvě osoby na španělskou Vueltu. Nyní navíc s flexibilní půjčkou a nulovým úrokem na první tři měsíce nešlápnete vedle. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.
2: Nádobí mě nezdrží.
3: So what? Somat.
4: Kdo chce, ten si poleží.
5: So what? Somat.
6: Party večer rozjedem.
7: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
8: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v jednom. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
9: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
10: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
1: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat. To musíte zažít.
11: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
13: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!

0: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
1: V Jisku najdete vše, co dělá domov domovem. Sleva až 70% na kancelářské a herní židle nebo sleva až 65% na jídelní nábytek. Jisk. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
2: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
3: Když vidíte Albert, neporazitelné. Levnější nehledejte.
4: Paprika červená, kilo u nás, apkou za 44,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a kozel 11 za 15,90. Albert.
5: Přivítejte Adama Mišíka,
6: Moniku Bagárovou,
5: Jakuba,
6: Rybo,
5: Tomáše Zástěru,
6: Vikýř,
5: Tereza,
6: Maško,
5: René Dan,
6: Monika Tymková,
5: Petr,
6: Švancara,
5: Martin,
6: Hrana.
7: Jsme přátelé?
8: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
9: Návykový látky až po samotným přelnu.
10: Správně, jsi šikulka.
11: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
12: Pojďte se podívat.
13: Dej do ní svoji nabíječku.
14: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
15: Koťák Live, za chvíli na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
1: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
16: Ty brďo. Wow.
17: Prosím.
1: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
18: Akorát ho chytit.
19: Zaujímavé.
1: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

0: stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutane, první pomoc pro vaše oči.

show v Česku, kde moderátor stále věří, že tohle je jen přestupní stanice do DVTV. Dobrý večer. Dnes mezi námi přivítáme dámu, která je moderátorka, scénáristka a dokonce, a za to si zaslouží velký potlesk, si zahrála epizodní roli v seriálu Horákovi. Ať už moderuje cokoliv, nebo píše cokoliv, vždycky zůstává chytrá, vtipná a autentická. Dokonce si vymyslela talk show, ve které se běhá. Proč? Protože proč by měl u otázek po dechu lapat jenom host, když můžete oba? Tak snad dneska konečně zjistíme, před čím pořád utíká. Dámy a pánové, přichází moje kamarádka Tereza Tobiášová.

0: Jo, ne, ale dobře. Pracuji
1: si dáš.
2: Tak co?
3: Tak můžu se zastavit hned na začátku u těch Horákových?
2: No.
3: Ty jsi úplně vynechal to, že jsem hrála v Ordinaci v Růžové zahradě.
2: No promiň, já to mám na kartách.
3: Počkej,
2: kradeš
3: ale
2: mi otázku.
3: K tomu mám jako neuvěřitelnou věc, jo. Oni... Takhle, já mám teďkom podprsenku, takže vy byste to úplně nepochopili, kdybych to neřekla, ale já přírodní svoje prsa v podstatě nemám. A proto někdy si zavolali, abych hrála roli, epizodní roli přes dva díly, jedný paní, která přijde do ordinace v Růžové zahradě a nechá si tam zvětšit prsa, protože zjistí, že její manžel miluje, ty jsi to viděla, jo, tak to jsem byla já, to jsem vlastně. Takže... zavolali mi s tím, že ta žena si nechá z těch jedniček udělat pětky. Já jsem měla jedinou podmínku, jsem měla, že nechci tam být nahatá, jo? Což bylo v pořádku, protože oni mi dali jenom velkou podprsenku a vycpali mi ji ponožkama. Co se ale stalo? Já jsem dělala v jednom tom mediálním domě a měli jsme vánoční večírek a přišla tam maminka naší sekretářky. A ta Kačka, ta naše sekretářka, říká, maminko, tak tohle je Tereza, to je naše moderátorka. A ona, dobrý den. A tak furt jako na mě tak jako divně koukala. A potom, když teda odešli, ona se vrátila, přiklusala za mnou zpátky, říká, já jsem vás, paní Nováková, poznala, ale hezky vám to udělali. Jakože takhle.
2: Jakože tomu prostě...
3: Úplně. Ale koruna byla jiná a to ta, že babička mýho bývalýho muže tomu věřila. A vůbec s ním dva měsíce nekomunikovala, protože ta vlastně přeměna z těch jedniček na pětky byla kvůli tomu manželovi a ta babička si myslela, že můj muž mě nutil k tomu, abych si já nechala předělat ty prsa.
2: Nemluv na mě, čemu jsi to donutil?
3: Jo, takže myslím si, že jakoby ten zářez jsem měla v té ordinaci větší než v těch Horákových, jo? To si nikdo moc nepamatuje. Tohle jo.
2: No počkej, a tak co si tak proletí hlavou, když ti zavolá a říkají, máme roli přesně pro vás.
3: No, teď už
2: a ty jenom, přesně pro mě, ježišmarja, o čem to je nějak charakterní, mladá žena. Ne, ne, ne, my hledáme ženu, která...
3: Jo. Takhle, tehdy jsem brala všechno.
2: Jenom bych to já beru doteď.
3: No, já to právě, že my jsme byli ve stejném věku tehdy, víš,
2: beru,
3: právě. No,
2: teď
3: těch 10 let zpátky právě. Ale teďkon už jako je mi to jedno vlastně.
2: No dobře, a co v těch, co,

0: A v těch Horákových to bylo co? Co to bylo za zářez?
1: Mně se v té době děly takové věci, že já jsem vždycky přišla na nějaký konkurs na hlavní roli, dostala jsem se do posledního kola a pak jsem byla nahrazena někým jiným. A vlastně v tom posledním kole v Horákových jsem byla já a Hanka Wagnerová. A jednalo se o to, kdo z nás vlastně bude hrát tu hlavní roli té dcery z té rodiny. Akorát, že Hanka byla spojená s Luckou Benešovou a já, kdybych byla ta dcera, tak jsem byla spojená tehdy s Danou Batulkovou. A jako kdyby to byla moje máma. A vlastně Česká televize si tehdy vybrala Lucku Benešovou. Jakože prostě tu milvku. A vlastně tím pádem tam jako pasovala víc ta Hanka. Takže já už jsem se tam potom jako nedostala a proto jsem hrála holku ve třídě.
0: Co se v tom úplně ztratil? Kde je Batulková?
1: Dana Batulková?
0: To je mama Prachařový?
1: No samozřejmě.
0: Teď ale... vím, ne, to říkám, že to je ona. To je, jo, jo. Já jsem tyho jednou dokonce taky měl, já jsem si zahrál...
1: Ty jsi hrál?
0: Já... Chcete to slyšet?
1: No jo.
0: No takhle, kdyby ta moje role byla velká jako váš Zev, tak by to byla dobrá role. Já jsem hrál v Expertech.
1: OK.
0: Producenti Soubory Jáků. Ne, nebyl. Taky jsem si zahrál, jo.
1: To jsem vždycky chtěla.
0: V Einsteinovi jsem si teďka zahrál to, dobře. Mrtvolu. Zahrál jsem si YouTube, zahrál...
1: Prej jsi byl dobrý.
0: Zahrál jsem si YouTubera Crazy Dannyho.
1: To jsi celý ty.
0: Crazy Dannyho. A pak mě nějaká jako Anna Šulcová hodila ze střechy. A Vojta Kotek...
1: Podobnost čistě náhodná.
0: No jako taky to byla nějaká influencerka.
1: Dobře.
0: Ale jako podobná docela. A hodila mě ze střechy. A Vojta Kotek jakožto Einstein to celý vyšetřoval. No a potom jsem hrál v Expertech, to bylo zase od producentů snowboardiáků. To mě bylo...
1: Tam jsem byla taky v posledním kole. A pak to vyhrála ta blondýna, kterou vlastně nikdo teďkon už nezná.
0: No.
1: Ta, co se tam svlíká, ta, co tam s ní všichni mají sex.
0: Počkej, ta Martina Klírová.
1: Ha, ty znáš.
0: Ježiš, ta byla dobrá.
1: No tak proto to asi byla ona a ne já.
0: No, ona ale...
1: No,
0: tak víš, no ale ta byla... Cože? Takže ty jsi mohla mít šmajchl s Kotkem?
1: A možná i s Jiříkem, ne?
0: No.
1: Ne, to byl jenom
0: Jirka tam, s kým tam, Jirka se šmajchloval s Mondráčkovou a se Sejdlovou, že jo?
1: Tak se mi to pletl.
0: A Kotek tam to... Tutu. No, to jo, Martina Klírová, ta jsem to... dobrý. Ale jak říkáš, už nikdo nezná, ježišmar, kde jí je konec, věď, ale...
1: Ale ty víš, A to, vy jste se znali osobně?
0: Ne.
1: Že jsi jako...
0: No, měla tam takovou scénu, kde ukazovala...
1: Ty jsi za ní přišel, říkaj, já jsem taky Kotek.
0: No, jo, no, no, teď nedávno, asi 2-3 roky zpátky, jsem se seznámil s Jirkou Mádlem, docela jsme si sedli a Jirka Mádla říká, čeče, prosím tě, nemůžu moderovat jednu akci, prostě někde v Žambí, v nějaký prdeli. A říkáme, Kubo, nevzal bys to za mě? Ta story je super, že vlastně jako by přijedeš na tu firemku a ty jich máš odmoderováno kolik, 16 tisíc?
1: Skoro 17. No.
0: Skoro, no. A ty tam jakoby prostě přijedeš a říkáš, cože, a ty tam ty lidi, kteří se těší celý rok na to, že tam přijede něco, co jako je program. No, co? Cože, tak Mádl nebude, jo, je. A kdo to bude moderovat? Kotek, no dobrý. Jo, ne, Vojta, jo. Ježišmar, a teď já jsem si zrovna čepoval pitíčko takhle vedle nich a oni jako nebyli nadšení. A pak jsem si je pochopil, za ně jako získal, no. Kde jsme to skončili? Co dělá Barunka?
1: Moje dcera, myslíš teda?
0: Ano.
1: Já mám okolo sebe hodně barbor, ale ano, ta nejdůležitější.
0: Co dělá Barunka, tvoje dcera? Už to? Už randí?
1: Ježiš, teď jsem se fakt lekla, co se zeptáš. Moje dcera Barbora je 16letá.
0: Ne.
1: Úspěšně zakončila první ročník gymnázia.
0: Ne, to jsi donutila,
1: veď. Strašně pyšná, ale jako fakt strašně pyšná. Ano, donutila jsem jí, ale ona je tam tak dobrá.
0: Soukromej? No, klasika, jasně. Státní. Dobrý, proč ne? Státní
1: jako
0: jsou taky
1: je
0: dobrý.
1: Je soukromej, ale z toho důvodu, že jí doplácím za lepší vzdělání.
0: Já vím, protože jsi zodpovědná
1: matka. Protože je to anglický gimpl.
0: Anglický gimpl, jasně. A... Anglicko-francouzský není?
1: No. Není. Je jenom anglický, protože ona miluje Billie Eilish, tak by se s ní chtěla jako dobře domluvit, takže z toho důvodu vlastně potřebuje tu angličtinu hodně pilovat.
0: Byla jsi taková ta maminka, co stála s těma rodičema na té hambě v té O2 aréně a koukala na ty děti? Ty jsi pustila samotnou. Terezo.
1: Ne, já jsem tam byla taky a celou dobu jsem tam takhle stála. Barunko, promiň mi to, prosím tě, ale ona to částečně ví. A pouze, když Billie Eilish zpívala Somewhere Only We Know, což je písnička od kapely Keen, tak jsem byla úplně dojatá a nadšená.

0: protože to byl jediný moment, kdy vlastně nikdo neřval a bylo slyšet, co se zpívá. A pro mě byl totální šok. Já nevím, jestli víte, tak Billie Eilish má takovou písničku, která se jmenuje Lunch. Znáte ji?
1: Ať se přihlásí, kdo ví.
0: No. Lunch znamená oběd.
1: Musela být v první lavici určitě, jo, na základce.
0: Když si říkáte jako oběd, tak je to prostě oběd. Akorát tady v tom případě je to trošku jinak. Ona tam zpívá o tom, že by si chtěla nějakou holku dát k obědu. A velmi explicitně to tam popisuje, co by s ní jakoby chtěla dělat. Jakože zmrzlina a tak dále, jo? Jakoby když si to představíte.
1: Počkej, jak jako zmrzlina?
0: Co děláš se zmrzlinou?
1: Lížu.
0: No, mm-hmm. A když jako stojíte v tom outučku na té hambě a takhle se podíváte doleva a tam je 8letá holčička, která tohle zpívá na hlas, tak mě to trošku vyděsilo.
1: To je takový tak, když si zazan, ale řekl bych, že existuje ekvivalent jakoby v naší éře, taky třeba ne všichni prostě věděli, o čem třeba zpívá 50 Cent, když zpívá o Candy Shopu.
0: Je to tak, ano.
1: Dej a si nebo moje, dej
0: can,
1: si moje...
0: can you blow my whistle, že jo, byla taky taková velikánská písnička. Mm.
1: Dobře, takže jste byli na Billie Eilish.
0: Ano.
1: Ty jsi tam byla prostě s těma ostatníma rodičema, zaspívala jsi si jednou, když ti to připomínalo nějakou písničku ze 60. A Barunka byla jako ráda, že tam takhle seš s ní?
0: Barunka byla naprosto
1: byla nadšená, že je tam máma s ní?
0: Děkovala mi ještě tak 8krát a připomněla mi ještě tak 50krát, že letíme do Londýna a že musím sehnat ty další lístky na ten koncert do té londýnské O2 arény.
1: No a jak jsi z médií, tak musela si tlačit trochu na pilu, aby si sehnala lístky na Billie Eilish? Myslím, že je chtělo asi víc lidí. Nemusela zdát ledvinu nebo něco, ne? Ne?
0: Já to mám strašně jednoduchý.
1: Pak jste to koupili?
0: Já si platím klubovku. Takže já solím strašný cash.
1: Co moderuješ za akce?
0: No to je těch 17 000, víš, těch různých firemek.
1: No a jo, vlastně oni mají ty skyboxy a to.
0: Jo, takže tam potom jako se dostaneš k tomu, že si platíš poctivě ty lístky, aby si se tam dostal. Takže sedíš. Hmm. Takže nejseš v tom davu, ale zase máš dobrý výhled, no.
1: Jo.
0: A co se týká tvýho příběhu o tom, jestli do 40 požádáš Lucku o ruku nebo ne, to už je tvůj problém.
1: Jsem rád, že to definuješ jako problém.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Kuře bez drobů a 2/4 u nás, kilo za 69,90, máslo Česká chuť s apkou za 26,90 a Kinder čokoláda za 29,90. Albert.
4: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
5: V Petě je akce 2+1 zdarma na všechny značky pleťové kosmetiky, včetně korejských. Nivea, L'Oréal Paris, Garnier, Purity Vision, Beauty of Joseon, Dr. Altea a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Online objednám, za chvíli v Petě mám.
6: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
7: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
8: Na veškerý nábytek nad 6000 korun teď získáte senzační slevu 15% v prodejnách a na e-shopu. Ale pozor, tahle akce netrvá věčně, tak neváhejte a nakupujte právě teď.
9: Askol nábytek.
10: Žijeme to s vámi.
11: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
12: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
11: No tu sousedovou přece.
12: Proč?
11: Ne, líbí se mi.
13: Já vím, že trošku zarostla, ale přitom je plodná a vlahá.
12: Mě už nemiluješ.
13: Ale miluju.
12: Ne.
13: Miluju tě, vždyť bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
14: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIOBANKA.
15: FIO!
16: Ten den změnil úplně všechno.
17: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
18: Všechny stopy vedly na jedno místo.
19: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?

0: Záhada, co?
1: Ty už mě nemiluješ?
2: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
3: JISK nabízí vše pro to, abyste se vyspali do růžova. Sleva až 70% na přikrývky a polštáře. Nebo sleva až 70% na madrace. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
2: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat. To musíte zažít.
3: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
4: Dualipa. Co byste si dnes přála ochutnout?
5: Nový svět v každé kávě. Nová chuť v každém doušku. Nepřestávejte objevovat s novým Vertuo Up. Nespresso. What else?
6: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
7: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
8: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
9: Nádobí mě nezdrží.
10: Souvod? Somat.
11: Kdo chce, ten si poleží.
12: Souvod? Somat.
13: Party večer rozjedem.
14: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
15: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v 1. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
16: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
17: Připravte na to svou mysl.
16: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
18: Ale proč se držet při zemi?
16: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
19: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
20: Paprika červená, kilo u nás, apkou za 44,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a kozel 11 za 15,90. Albert.
21: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
22: Ty prdě.
23: Prosím.
21: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
24: Akorát ho chytit.
25: Zaujímavé.
21: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Teresko, já teď mám poznámku, to mě to. V mém věku už člověk myslí na zadní vrátka. Koťáku na jiný vrátka, než myslíš ty. Za první mě zajímalo, který vrátka myslím já. To je něco sexuálního. A co myslíš ty?
1: Já mám původně vystudovanou scénaristiku.
0: Ano.
1: A myslím na scénáře. Takže já jsem třeba, myslím si, že teď už je to 2 roky zpátky, vlastně zlanařila společně s Primou Mikýře a vytvořili jsme mu vlastně Mikýřovu historii českých dějin, což nevím, jestli někdo z vás zaregistroval vůbec, protože to běželo úplně stejně jako Survivor, kde on vyhrál, takže nás to trošku pohřbilo.
0: Já to viděl.
1: Ale tohle to jsem mu vlastně napsala, takže tohle to je jako moje...
0: Takže ty to vtipný, co tam bylo, no tak byly...
1: To samozřejmě si sám Martin vymýšlel, dobře, šmarja vůbec, ani omylem by mě to nenapadlo být tak vtipná jako on.
0: Ne, tak ale upřímně, protože to je to, co možná divák ne vždycky jako vidí, že jo, kolikrát prostě ty vtipné scény, třeba i tady v tom pořadu, jsou taky napsané.
1: Máš taky scénaristu?
0: Mám.
1: Proč to nejsem já?
0: Dobře. Jsi tak vtipná a tak drahá.
1: Dobře.
0: Ale je to pravda, zamyslíme se na tím.
1: Takže ty jsi to viděl a který díl se ti líbil?
0: Mně se moc líbil ten, jak jste tam přemysla oráče. Jo, ta tam nebylo. Já jsem viděl, že mě zkouší. Ne, líbilo se mi to, vlastně mi to přišlo, že to má docela potenciál, ale proč to nepokračuje? Jasně. Takže
1: a... Já nejsem ta pravá, koho by si se měl ptát. Vypadám jako Mikýř.
0: Píšu scénář na nejlepší film, co se dá napsat.
1: Ano. Je to tak. Já mám v hlavě strašně dlouho námět, který vám nemůžu říct, protože už jenom kdybych to řekla, tak by to okamžitě někdo skopíroval, protože... Ten námět se dá říct jednou větou, ale zároveň já to mám vymyšlený tak, že si to chci napsat sama. Já jsem dostala totiž nabídku, abych to pro někoho zhmotnila, ale já s tím mám strašně špatné zkušenosti, že když píšeš pro někoho na zakázku film, tak ten člověk ti to buď začne předělávat a ty to tak nechceš, což na území České republiky je naprosto jako normální ve smyslu, že napíšete něco, co vlastně vypadá docela dobře. A potom se do toho vloží nějaký režisér, který třeba má 7% na ČSFD nebo něco takového.
0: Znalec.
1: Úplnej. A pak vlastně najednou se vám z toho stane něco, co vypadá jako babu vřesky a to fakt nechcete. A jakoby já to cením, ale já...
0: Vy se smějete, ale babu vřesky je po Naganu nejsledovanější pořad, který kdy vysílali v televizi.
1: Ale to je ono, že vlastně ty český producenti myslí tímhletím směrem, protože chtějí mít co nejvíc diváků. A tím pádem je nezajímá, že někdo chce napsat kvalitní scénář. Oni chtějí dostat co nejvíc diváků do kina, anebo na nějakou streamovací platformu. Ale já ne. Takže já jsem se rozhodla, že nepodepíšu smlouvu s nima, že se nenechám vlastně jakoby zaplatit za to, co jsem udělala za práci. Sama si to napíšu jako knihu, sama si to napíšu jako scénář a teprve, až to bude hotový, tak to někomu nabídnu, jako třeba Jirkovi Mádlovi, aby to sfilmoval. Děkuju.
0: Což je mimochodem příběh třeba... To asi nebudeš tí slyšet.
1: No.
0: A Sylvester Stallone se napsal Rockyho. A nevzdal se ho a držel si ten scénář.
1: No, ale ten tam hrál, ale tady není žádná postava holky, která by si nechávala zvětšovat prsa, takže já tam pro sebe žádnou roli nemám.
0: Není tam uplatnění. Rozumím. No a kdy se toto? Kdy to bude hotový? Nevíme.
1: Až to napíšu. Až na to budu mít čas. Pokud nebudu moderovat...
0: Je teda pravda, že aby vydělal český film, že tam musíš mít prostě Ondru Vetchýho nebo Langoše?
1: To je dobrá teorie. Myslím si, že jo. Musíš tam mít nějaký opravdu známý herce a to je právě jedna z těch věcí, kterou já jsem tady pocítila, když jsem zasadila část toho děje někam na Šumavu, kde je úplný klid a ticho. A ten člověk, kterýho se to týká, tak tam určitou dobu žije sám a užívá si to, že je tam sám.
0: Takže to je film o člověku, který bydlí na samotě u lesa. Ten film existuje?
1: Ne. Není to tak. Možná, že je to film o tobě a ani to nevíš. A zároveň, když jsem jako tady ten námět, to s tím souvisí, proč ten člověk chce být sám, tak proč, když jsem to předložila těm producentům, tak mi najednou přišla jedna z poznámek a tam bylo. Já bych ho se Šumavy dal do nějaký pěkný moravský vinařský vesničky.
0: Jasně, úplně vidím ten product placement.
1: Přesně, a úplně tam vidím ten product placement, na tom vinařství ještě něco zkásneme, protože ty nám dají pobídky, tamhle tam bude pan Navrátil, tamhle bude pravděpodobně Štěpán Kozub, jasně tam nějaký karikatůrky vytvoříme.
0: Oni to dneska lidi neumějí dělat, no. Prostě to přijde na sílu, prostě na sílu. Ty prostě poznáš, že to je.
1: Strašně je to vidět právě,
0: reklama.
1: No. Já jsem si právě říkala, že tady. Henry Matejs ti třeba tady, viď, sponzoruje.
0: Co?
1: Vincent van Gogh ti tady sponzoruje.
0: A dost. Ano, jistě, je to.
1: Chtěl si vypadat chytřejší, ale ty brýle stačí.
0: Ne, poslouchejte. Většina lidí, to je hrozný. Většina lidí řekne, že to je Vincent van. No? Řekni to, neboj se, řekni to. Gok, všichni

0: řeknou Van Gogh, prostě Van Gogh, ten, co si uříz ucho, Van Gogh. To by až vám má scénaristiku. Je to Van Gogh. Je to Van Gogh, vy hlupáce.
1: Mě radila Emma Smetana vždycky.
0: Jo. Na Emičku. Hezký. No, tak jo. A kde jsme to skončili? Teď mi to úplně vypadlo. Muž? Teď už to je muž?
1: To je můj muž.
0: Máš muže?
1: Já druhýho mám, ano. Druhý. Tam ten předtím, co měl tu babičku, tak ten už není můj muž. Už je jiný.
0: Neaktuální muž.
1: Úplně neaktuální. Úplně mimo.
0: On tě žádal dvakrát o ruku.
1: Ježíš Maria, no jo.
0: No, jsi taková leto, jo?
1: Hele, víš co jo, to je těžký, protože já jsem se po té první svatbě už nechtěla po druhý vdávat. A protože ten rozvod je fakt hnusný, když se budete rozvádět, tak to fakt nechcete zažít. Nejde o to, že my bychom se nedomluvili, my jsme naopak jsme se jako poměrně rychle jako domluvili, že se chceme rozvést a jak se chceme rozvést s tím prvním mužem. Ale mě vadil ten proces, že musíš sepisovat, co všechno doma máš. Musíš někomu vysvětlovat, že ty umělý prsa ti nikdo neplatil a že to bylo jenom fikce a že to teda tím pádem vůbec není součástí toho majetku. A musíš to někam předkládat.
0: Dať mi ty silikon.
1: Přesně tak, zaplať to zpátky. A že se v tom jako někdo hrabe. To mi vadilo strašně moc. A pak ještě ten proces prostě celý, jako že čekáš, že někdo to posvětí a tak. Takže já jsem nechtěla. A vlastně můj muž, který byl hrozně dlouho, jako můj současný muž, který byl hrozně dlouho svobodný mládenec, tak to vlastně vypadalo, že se taky jako nebude chtít ženit. Jo, protože vlastně, když do 40 prostě nemáš ženu, tak už si na to tak jako zvykneš a... Ne, že počkej, promiň. Já jsem neřekla, že neměl žádnou přítelkyni, já jsem řekla, že neměl ženu, jo?
0: Jo.
1: A co se týká tvýho příběhu o tom, jestli do 40 požádáš Luckovo ruku nebo ne, to už je tvůj problém.
0: Jsem rád, že to definuješ jako problém. Ano, ale určitě no. Ho někdy v budoucnu.
1: Tak, no a vidíš to, a třeba můj muž to vyřešil tak, že jsme se vraceli z nějakého natáčení, který mělo být daleko delší, a on mi říká, já jsem byla hrozně hladová, protože jsme během toho natáčení vůbec nejedli. A měli jsme sebou dítě. A on mi říká, co kdyby jsme se zastavili tamhle u toho kostelíčku, víš, jsme tam chtěli jít na procházku. A já říkám, já chci domů, já mám hlad.
0: Aha, tak a... jo. Jako snažit se požádat ženu o ruku, když má hlad, je...
1: Počkej. A teď já jsem vůbec netušila nic. A já říkám, co tam chceš dělat? A on, no tak jsme chtěli na tu procházku tam někdy. Já říkám, jo, jasně, ale někdy jindy. Co jsi tam chtěl dělat? Jsi mě tam chtěl žádat o ruku, nebo co?
0: Ne.
1: A on takhle vzal tu krabičku, kde měl ten prsenek, a mi ji hodil do klína. A já, to byla taková papírová krabička, říkám, to neberu. Tak jsem mu to vrátila zpátky. Přísahám. True story. Zeptej se ho, možná přijde.
0: Počkejte, teď ten moment, kdy uděláme. Ty zlá.
1: Jo, byla jsem
0: a tak... A dal to?
1: No a...
0: Jaká byla pak ta cesta domů?
1: Počkej, my jsme přijeli domů, já jsem dala vařit brambory. On mě, to je důležitý, protože mezi tím, co se vařily ty brambory, tak on mě dotáhl k našemu velkému prosklenému oknu s výhledem na ten kostel, na Pražský hrad, na celou Prahu.
0: Kde bydlíte?
1: Promiň, já moderuju 17
0: 000. Jasně, máte se dobře, holka, soukromá škola, chápu, promiň.
1: Tak, děkuju. A takže on mě tam dotáhl a řekl, ano, já tě chci požádat o ruku a já tě chci požádat na místě, který máš nejradši. A to je tady. Poklekl a vytáhl úplně příšerný ezoprsten. Úplně jako něco prostě, co koupíš za 50 korun někde jako od nějakého trhovce prostě a je tam nějaký žluto, co si jako kamínek. A ještě mi nebyl. Jakože mi byl velký. A já jsem řekla, hele, fakt sorry, ne.
0: Ne, ty jsi vrátil opět, au.
1: A pak po měsíci přijel, on je koloběžkář vášnivej. Přijel z koloběžkový Měl na sobě spocený elastiáky, adres, pokleknul na tom samém místě a požádal mě a já jsem řekla ano. Protože když má elastiáky...
0: Přijel na koloběžce, tu si opřel bostrom.
1: Ne, normálně v garáži má.
0: On tě žádal v garáži?
1: Ne, přišel domů.
0: Domů spocený. Já vám ženským nerozumím, no dobře. V těch elastiácích. Se ti asi líbí.
1: Takhle, podívej se, prostě, vy taky máte rádi ženský v elastiákách. Máte? No a teď nevíš, co říct.

0: život. Miluju a obdivuju tvoji energii a máš prostě ten šmrnc a nemizí to z tebe. A já doufám, že budeš moderovat minimálně do 60, byla by to velká škoda. A jestli z tebe bude teda paní scénáristka, půjdu se podívat na tvůj film. A prosím, zatleskejte mé kamarádce Tereze Tobiášové.
1: Děkuji.
0: To byl další díl Koťák Live. Mým fantastickým okouzlujícím hostem nebyl nikdo jiný než Tereza Tobiášová. Děkujeme, že jste sledovali. Ahoj!

stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: Hey, boss, there's trouble downstairs.
1: No.
2: Get rid of this guy.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás, kilo za 69,90, máslo Česká chuť s apkou za 26,90 a Kinder čokoláda za 29,90. Albert.
2: Přemku? Jenom jsem z okresu.
3: Z Finančáku?
4: Tomu nekvůli, ty fakt už zahnuj.
3: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
2: Přijde, jenom týden. Nezlobte se, ale manžel nikde politvuje, no.
5: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
1: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
5: Fio.
6: Maximální úspora v Tetě. Jar tablety domičky až 96 kusů za 399. Nebo kartáčky Curaprox 3 kusy za 229,90. A stovky dalších produktů s garancí ceny. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
7: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
8: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50% a k tomu doprava a montáž zdarma. A pozor, do konce měsíce vybraná varná deska za 1 korunu.
9: ASKO Nábytek.
10: Žijeme to s vámi.
11: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat. To musíte zažít.
12: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
13: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
14: V Jisku najdete vše,

0: dělá domov domovem? Sleva až 70% na kancelářské a herní židle nebo sleva až 65% na jídelní nábytek. JISK. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
1: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
2: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
3: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
4: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny a to je důvod k radosti. Oslavte to s námi a leďte si vsadit. S plným tiketem jste ve hře o miliony, tak v tom nehledejte žádný háček a nedržte se při zemi.
5: Přesně 200 míčů, s tím se dá hrát.
4: A když to klapne, máte 200 mega a všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
6: Nádobí mě nezdrží.
7: Souvod? Somat.
8: Kdo chce, ten si poleží.
9: Souvod? Somat.
10: Party večer rozjedem.
11: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
12: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v 1. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
13: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
14: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Jste si to vyklikal všechno.
13: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
15: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
14: Já vás biju ještě.
16: Co byste si dnes přála ochutnout?
17: Nový svět v každé kávě. Nová chuť v každém doušku. Nepřestávejte objevovat s novým Vertuo Up. Nespresso. What else?

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Ten den změnil úplně všechno.
2: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
1: Všechny stopy vedly na jedno místo.
3: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
2: Záhada, co?
4: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
5: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Paprika červená, kilo u nás, apkou za 44,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a kozel 11 za 15,90. Albert.

Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

0: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaž peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaž

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba hořčík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.
2: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
3: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
2: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. To týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Kaufland.
0: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
4: Víc pro každý den. Léto. Slunce. Kick. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kick. Víc než si myslíte.
5: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnoze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
6: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
7: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat.

0: pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
1: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
2: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
3: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
0: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
4: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
5: Intimní mici pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
6: Každé dvě minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
7: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
8: A dělají to taky ostatní?
7: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
9: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
10: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
0: V Globusu nyní kávové kapsle Nescafé Dolce Gusto za 119,90 nebo kuřecí stehenní řízky XXL kilo za 109,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
11: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
12: Ty prdě.
13: Wow. Prosím.
11: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
14: Akorát ho chytit.
15: Zaujímavé.
11: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás, kilo za 69,90, máslo Česká chuť s apkou za 26,90 a Kinder čokoláda za 29,90. Albert.
2: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
3: Jasně. Bezkontaktně.
2: No vidá, funguje to.
4: Co to je?
2: Platební brána na poplatky za průjezd.
4: Kdy to je moje cesta?
2: Moje.
4: Koupil se mi.
5: A co se tady blbnete?
3: Počkej, kam jdeš, nechoď tam.
4: Ale že jste to vy.
2: Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
1: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
2: Jo.
6: Na veškerý nábytek nad 6 000 korun teď získáte senzační slevu 15% v prodejnách a na e-shopu. Ale pozor, tahle akce netrvá věčně. Tak neváhejte a nakupujte právě teď.
7: ASKO nábytek.
8: Žijeme to s vámi.
9: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
10: JISK nabízí vše pro to, abyste se vyspali do růžova. Sleva až 70% na přikrývky a polštáře. Nebo sleva až 70% na madrace. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Dua Lipa. Co byste si dnes přála ochutnout?
12: Nový svět v každé kávě. Nová chuť v každém doušku. Nepřestávejte objevovat s novým Vertuo Up. Nespresso. What else?
13: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
14: Připravte na to svou mysl.
13: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
15: Ale proč se držet při zemi?
13: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
1: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
16: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
17: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard pořídíte vybrané hračky až o 25% výhodněji. Tesco, počítejte s námi.
19: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
11: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
2: Sedlčanský Hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
6: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro

vyrovnání k moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
2: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
1: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
0: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
2: Já vás biju ještě.
3: Nádobí mě nezdrží.
4: So what? Somat.
5: Kdo chce, ten si poleží.
4: So what?
5: Somat.
3: Party večer rozjedem.
5: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
6: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v jednom. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
7: Ten den změnil úplně všechno.
8: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
9: Všechny stopy vedly na jedno místo.
10: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
11: Záhada, co?
12: Ty už mě nemiluješ?
13: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
14: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
15: Paprika červená, kilo u nás, apkou za 44,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a kozel 11 za 15,90. Albert.

0: dříve, kde si je zprfekt.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

Možná, že tenhle pán byl Manitou. Nebo jen to, co z něho zbylo. Připouštíme-li nerealitu.

si hrozně tyká. Jsou tyhle starý šrámů z naší oblíbený budyky, žaludky museli si zvykat. Možná stačí pokrčit ramenem, přimouřit oko by se dalo. Na starou partu ze sedmičky nikdy nezapomenem.

0: se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist for every you.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
4: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
3: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
5: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
6: My si půjčíme bezpečně.
5: Tady podpísek.
7: Ne, ne, tady podpísek.
8: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
0: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
9: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
10: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
11: Naučte své děti lépe hospodařit.
12: Už to mě smějí.
11: Založte jim dětský spořící účet s bonusem 500 korun a sazbou 4% ročně. Komerční banka.
13: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
14: Kate, pojistku prosím.
13: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
15: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
16: Ano?
17: Tady váš bankér. Váš účet byl napaden. Musíte
18: své peníze převést na bezpečný účet.
16: Kdo volá? Brankář?
17: Bankéř.
16: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
18: Cože?
16: Nemáte? Tak tu máte.
11: S aplikací KB Plus máte banku vždy po ruce. Spravujte své finance kdykoliv a kdekoliv. Komerční banka.
19: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
20: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
21: Kam ta tržba mizí?
22: Mňau, mňau, poplatky. Za vedení účtu, za příchozí platby.
21: A dost.
22: Příchozí platby.
11: Založte si podnikatelský účet zdarma, ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
23: Není to vzrušující. Objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje vlasy, moje péče. DM, široký výběr a výhodné ceny každý den.
24: A můžete ji vyzkoušet.
25: Ale my máme vypráno.
26: Co tady děláte?
25: Testujem.
27: To je dopravář.
28: Vyneseme a zapojíme vám i velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000. Tatart.
29: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: KFC Shakes.

0: Shake, tvoje potěšení. Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive Thru.
1: OK, všichni, jdeme na to.
2: Pojďme mluvit o vlasech.
3: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
2: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
3: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
0: Stacy, Right Said Fred, Captain Jack, Rednecks a mnozí další. To je 90s Explosion v Praze na Výstavišti. Už 23. května 2026 tě čeká ta nejlepší show.
4: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
5: Prosím.
4: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
6: Akorát ho chytit.
7: Zaujímavé.
4: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

Put your bloody arms in the air! Get him down!

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás, kilo za 69,90, máslo Česká chuť s apkou za 26,90 a Kinder čokoláda za 29,90. Albert.
2: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
3: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
2: Po tu sousedovou přece.
3: Proč?
2: Ne, líbí se mi.
4: Já vím, že je trošku zarostlá, ale přitom je plodná a vlahá.
3: Mě už nemiluješ.
2: Ale miluju.
3: Ne.
4: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
5: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIOBANKA.
6: FIO!
7: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50% a k tomu doprava a montáž zdarma. A pozor, do konce měsíce vybraná varná deska za 1 korunu.
8: ASKO Nábytek.
9: Žijeme to s vámi.
10: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny a to je důvod k radosti. Oslavte to s námi a leďte si vsadit. S plným tiketem jste ve hře o miliony, tak v tom nehledejte žádný háček a nedržte se při zemi.
9: Přesně 200 míčů, s tím se dá hrát.
10: A když to klapne, máte 200 mega a všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
11: V Jisku najdete vše, co dělá domov domovem. Sleva až 70% na kancelářské a herní židle nebo sleva až 65% na jídelní nábytek. Jisk. Scandinavian Sleepin and Livin.
12: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat. To musíte zažít.
13: Dohlipa. Co byste si dnes přála ochutnat?
14: Nový svět v každé kávě. Nová chuť v každém doušku. Nepřestávejte objevovat s novým Vertuo Up. Nespresso. What else?
15: Jo! Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
16: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
15: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
17: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
16: Já vás biju ještě.
18: Ten den změnil úplně všechno.
19: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
20: Všechny stopy vedly na jedno místo.
21: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
19: Záhada, co?
22: Ty už mě nemiluješ?
23: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
24: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Nyní cena pro všechny. Coca-Cola 1,5 litru za 29,90 se stírací kartou navíc. Tesco, počítejte s námi.
2: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
3: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
4: Nádobí mě nezdrží.
5: So what? Somat.
6: Kdo chce, ten si poleží.
7: So what? Somat.
8: Party večer rozjedem.
9: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
10: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v jednom. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
11: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
13: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
14: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
15: Když vidíte Albert, neporazitelné. Levnější nehledejte.
16: Paprika červená, kilo u nás, apkou za 44,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a kozel 11 za 15,90. Albert.

哎，那个，我觉得。

0: hledejte.
1: Kuře bez drobů a 2/4 u nás, kilo za 69,90, máslo Česká chuť s apkou za 26,90 a Kinder čokoláda za 29,90. Albert.
2: Přemku, jenom jsem z okresu.
3: Z finančáku?
4: Tomu nekvůli, ty fakt tuže zahnuj.
3: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
2: Přijde, jenom přijde. Nezlobte se, ale manžel nikde polituje, no.
5: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
6: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
5: Fio.
7: Na veškerý nábytek nad 6000 korun teď získáte senzační slevu 15% v prodejnách a na e-shopu. Ale pozor, tahle akce netrvá věčně. Tak neváhejte a nakupujte právě teď.
8: ASKO nábytek.
9: Žijeme to s vámi.
10: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
11: Sedlčanský Hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
12: JISK nabízí vše pro to, abyste se vyspali do růžova. Sleva až 70% na přikrývky a polštáře. Nebo sleva až 70% na madrace. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Ten den změnil úplně všechno.
15: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
16: Všechny stopy vedly na jedno místo.
17: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
18: Záhada, co?
19: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
2: Dua Lipa. Co byste si dnes přála ochutnout?
4: Nový svět v každé kávě. Nová chuť v každém doušku. Nepřestávejte objevovat s novým Vertuo Up. Nespresso. What else?
3: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
2: Připravte na to svou mysl.
1: S Megamaxou totiž už za dvacku hrajete o miliony.
3: Ale proč se držet při zemi?
1: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
4: Nádobí mě nezdrží.
5: Souvod? Somat.
6: Kdo chce, ten si poleží.
7: Souvod? Somat.
8: Party večer rozjedem.
9: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
10: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v jednom. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
11: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
12: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat. To musíte zažít.
13: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta máslo a Gambrinus desítka za 12,90. Tesco, počítejte s námi.
14: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
15: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
14: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
16: Na klik.cz vám bleskově porovnáme.

0: Nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
1: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
2: Já vás biju ještě.
3: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
4: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
5: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Paprika červená, kilo u nás, apkou za 44,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a kozel 11 za 15,90. Albert.
7: Stacy, Right Said Fred, Captain Jack, Rednecks a mnozí další. To je 90s Explosion v Praze na Výstavišti. Už 23. května 2026 tě čeká ta nejlepší.

starou bránu, povolám síly země, zažehnu žhavou jiskru, ať ohně plamou ve mně, otvírám dávnou knihu, maluju mocné čáry, natáhnu dlaně k nebi, poděkuji za ty dary, probouzím oheň, písní bojovníků, ať mě doprovází duše dávných válečníků, probouzím oheň, co mám jak schoří.

víkend, co já tu budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám.

0: Sleep and your seems perfect.
1: Spousta letních receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc borůvky 125 gramů za 24,90. Penny.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
3: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
5: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
4: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
6: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
5: Já vás biju ještě.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Santa Maria Tortilla za 59,90 a Fernečtok za 99,90. Bila.
8: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz s Kinder dobrotami.
9: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. Patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější výlou. Dokonalá čistota, to je Persil.
10: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
11: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
3: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Nesnižujte spotřebu, ale částku na složence. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
13: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
14: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Totár pořádá Maxi Výprodej.
2: Tyjo, to je neskutečná šance.
3: Maxi Výprodej.
4: Úklid od podlahy s cenou při zemi zaručí vysavač ETA Moneto s dlouhou výdrží. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy.

0: mnohem víc. Třeba Albert biošpekáčky za 69,90 nebo Albert klobása Merges za 79,90. Albert.
1: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Připravte se na léto a využijte slevu 30% na dámské holení a depilaci, 25% na korejské a japonské značky, nebo vyzkoušejte novinku Fat Oil Body od NYX Professional Makeup. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
2: Velké změny vznikají krok za krokem. A se správným řešením je proměníte v realitu hned. S flexibilní půjčkou Cofidis získáte 0% úrok na první 3 měsíce a 10% slevu na kolo u Endorphin Republic. Vše pro kolo a běh. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.
3: Stacy, Right Said Fred, Captain Jack, Rednecks a mnozí další. To je 90s Explosion v Praze na Výstavišti. Už 23. května 2026 tě čeká ta nejlepší show.

stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus. Jak?

0: Jak udělat máj? Všechny erotické hračky, to jsme my.
1: E-kondomy.
0: E-kondomy.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás, kilo za 69,90, máslo Česká chuť s apkou za 26,90 a Kinder čokoláda za 29,90. Albert.
4: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
5: Jasně. Bezkontaktně.
4: No vidá, funguje to.
6: Co to je?
4: Platební brána na poplatky za průjezd.
6: Vždy to je moje cesta.
4: Moje.
6: Koupil se mi.
7: A co se tady
5: počkejte, kam jdeš, nechoď tam.
6: Ale že jste to vy.
4: Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
8: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
4: Jo.
9: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
10: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
11: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50% a k tomu doprava a montáž zdarma. A pozor, do konce měsíce vybraná varná deska za 1 korunu.
12: A Skol nábytek.
13: Žijeme to s vámi.
14: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
15: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny a to je důvod k radosti. Oslavte to s námi a leďte si vsadit. S plným tiketem jste ve hře o miliony. Tak v tom nehledejte žádný háček a nedržte se při zemi.
16: Přesně 200 míčů. S tím se dá hrát.
15: A když to klapne, máte 200 mega a všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
17: Dua Lipa. Co byste si dnes přála ochutnat?
18: Nový svět v každé kávě. Nová chuť v každém doušku. Nepřestávejte objevovat s novým Vertuo Up. Nespresso. What else?
19: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat. To musíte zažít.
20: V Jisku najdete vše, co dělá domov domovem. Sleva až 70% na kancelářské a herní židle nebo sleva až 65% na jídelní nábytek. Jisk. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
21: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
22: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
21: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
23: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
21: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
22: Já vás biju ještě.
24: Ten den změnil úplně všechno.
25: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
26: Všechny stopy vedly na jedno místo.

0: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
1: Záhada, co?
2: Ty už mě nemiluješ?
3: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
2: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
3: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
4: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
5: Nádobí mě nezdrží.
6: Souvod, somat.
7: Kdo chce, ten si poleží.
8: Souvod, somat.
9: Party večer rozjedem.
10: S nádobím se nemažem.
11: Somat to dá druhý den.
12: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v 1. Vyzkoušejte nejlepší somat.
13: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
14: Paprika červená, kilo u nás, apkou za 44,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a kozel 11 za 15,90. Albert.
15: Jak udělat máj? Všechny erotické hračky, to jsme my.
16: E-kondomy.
15: E-kondomy.cz

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás, kilo za 69,90, máslo Česká chuť s apkou za 26,90 a Kinder čokoláda za 29,90. Albert.
2: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
3: Maximální úspora v Tetě. Jar tablety Domičky až 96 kusů za 399. Nebo kartáčky Curaprox 3 kusy za 229,90. A stovky dalších produktů s garancí ceny. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
4: Dua Lipa. Co byste si dnes přála ochutnout?
5: Nový svět v každé kávě. Nová chuť v každém doušku. Nepřestávejte objevovat s novým Vertuo Up. Nespresso. What else?
6: Na veškerý nábytek nad 6000 korun teď získáte senzační slevu 15% v prodejnách a na e-shopu. Ale pozor, tahle akce netrvá věčně. Tak neváhejte a nakupujte právě teď.
7: ASKO nábytek.
8: Žijeme to s vámi.
9: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
10: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
11: Jisk nabízí vše pro to, abyste se vyspali do růžova. Sleva až 70% na přikrývky a polštáře. Nebo sleva až 70% na matrace. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
13: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
14: Nádobí mě nezdrží.
15: Souvod? Somat.
16: Kdo chce, ten si poleží.
17: Souvod? Somat.
18: Party večer rozjedem.
19: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
20: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v jednom. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
21: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
22: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
2: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
3: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
2: O tu sousedovou přece.
3: Proč?
2: Ne, líbí se mi.
4: Já vím, že je trošku zarostlá, ale přitom je plodná a vlahá.
3: Mě už nemiluješ.
2: Ale miluju.
3: Ne.
4: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
0: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem.

0: Rokem. Fio banka.
1: Fio.
2: Ten den změnil úplně všechno.
3: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
4: Všechny stopy vedly na jedno místo.
5: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
3: Záhada, co?
6: Ty už mě nemiluješ?
7: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
8: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
10: Připravte na to svou mysl.
9: S Megamaxou totiž už za dvacku hrajete o miliony.
11: Ale proč se držet při zemi?
9: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
12: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Paprika červená, kilo u nás, s apkou za 44,90, madeland plátky s apkou za 26,90 a kozel 11 za 15,90. Albert.
14: Vzpomínáte? To byla doba.

aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hitparáda. V pátek na Očko Star.

0: dříve, kde si jim zpětek.
1: Jak udělat máj? Všechny erotické hračky, to jsme my.
2: E-kondomy.
1: E-kondomy.cz

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás, kilo za 69,90, máslo Česká chuť s apkou za 26,90 a Kinder čokoláda za 29,90. Albert.
2: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
3: V Tetě je akce 2+1 zdarma na všechny značky pleťové kosmetiky, včetně korejských. Nivea, L'Oréal Paris, Garnier, Purity Vision, Beauty of Joseon, Dr. Altea a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
4: Čemku? Jenom jsem z okresu.
5: Z finančáku? Tomu nekvůli ty faktuře zahnuj. Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
4: Přijde, jenom přijde. Jen. Nezlobte se, ale manžel někde poletuje, no.
6: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
7: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
6: Fio.
8: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50%. A k tomu

0: Oprava a montáž zdarma. A pozor, do konce měsíce vybraná varná deska za 1 korunu.
1: ASKO Nábytek.
2: Žijeme to s vámi.
3: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
4: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
5: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
6: Nádobí mě nezdrží.
7: Souvod? Somat.
8: Kdo chce, ten si poleží.
9: Souvod? Somat.
10: Party večer rozjedem.
11: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
12: První 5komorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v 1. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
13: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
14: Ten den změnil úplně všechno.
15: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
16: Všechny stopy vedly na jedno místo.
17: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
18: Záhada, co?
19: Ty už mě nemiluješ?
20: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
21: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Co byste si dnes přála ochutnout?
22: Nový svět v každé kávě. Nová chuť v každém doušku. Nepřestávejte objevovat s novým Vertuo Up. Nespresso. What else?

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: V Jisku najdete vše, co dělá domov domovem. Sleva až 70% na kancelářské a herní židle nebo sleva až 65% na jídelní nábytek. Jisk. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
2: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
3: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
4: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
5: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny a to je důvod k radosti. Oslavte to s námi a leďte si vsadit. S plným tiketem jste ve hře o miliony. Tak v tom nehledejte žádný háček a nedržte se při zemi.
6: Přesně 200 míčů. S tím se dá hrát.
5: A když to klapne, máte 200 mega a všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
7: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Paprika červená, kilo u nás, apkou za 44,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a kozel 11 za 15,90. Albert.
9: Vzpomínáte? To byla doba.

0: aby bojovali o vaše hlasy. 90s hitparáda. V pátek na Očko Star.
1: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A

0: můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty prdě.
2: Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
2: Akorát ho chytit.
3: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Nější nehledejte.
1: Kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás, kilo za 69,90, máslo Česká chuť s apkou za 26,90 a Kinder čokoláda za 29,90. Albert.
2: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
3: Maximální úspora v Tetě. Jar tablety Domičky až 96 kusů za 399 nebo kartáčky Curaprox 3 kusy za 229,90 a stovky dalších produktů s garancí ceny. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Na veškerý nábytek nad 6000 korun teď získáte senzační slevu 15% v prodejnách a na e-shopu. Ale pozor, tahle akce netrvá věčně, tak neváhejte a nakupujte právě teď.
2: ASKO nábytek.
3: Žijeme to s vámi.
4: Ten den změnil úplně všechno.
5: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
6: Všechny stopy vedly na jedno místo.
7: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
8: Záhada, co?
9: Ty už mě nemiluješ?
10: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
11: Nádobí mě nezdrží.
12: Souvod? Somat.
13: Kdo chce, ten si poleží.
14: Souvod? Somat.
15: Party večer rozjedem.
16: S nádobím se nemažem.
17: Somat to dá druhý den.
18: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v 1. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
19: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
20: Jisk nabízí vše pro to, abyste se vyspali do růžova. Sleva až 70% na přigrývky a polštáře. Nebo sleva až 70% na madrace. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Dohlipa. Co byste si dnes přála ochutnout?
22: Nový svět v každé kávě. Nová chuť v každém doušku. Nepřestávejte objevovat s novým Vertuo Up. Nespresso. What else?
23: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
24: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
25: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
26: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
27: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
28: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
29: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
30: Jasně. Bezkontaktně.
29: No vida, funguje to.
30: Co to je?
29: Platební brána na poplatky za průjezd.
30: Vždyť to je moje cesta.
29: Moje.
30: Koupil se mi.
31: A co tady blbnete?
30: Počkej, kam jdeš, nechoď tam.
29: Ale že jste to vy. Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
32: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
29: Jo.
33: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma.

0: neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
1: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
2: Připravte na to svou mysl.
1: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
3: Ale proč se držet při zemi?
1: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
4: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Paprika červená, kilo u nás, s apkou za 44,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a kozel 11 za 15,90. Albert.
6: Vzpomínáte? To byla doba.

0: aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hit Paráda. V pátek na Očko Star.
1: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
2: Ty brďo.
3: Wow. Prosím.
1: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
4: Akorát ho chytit.
5: Zaujímavé.
1: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás, kilo za 69,90, máslo Česká chuť s apkou za 26,90 a Kinder čokoláda za 29,90. Albert.
2: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
3: Maximální úspora v Tetě. Jar tablety Domičky až 96 kusů za 399. Nebo kartáčky Curaprox 3 kusy za 229,90. A stovky dalších produktů s garancí ceny. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
4: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
5: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
4: O tu sousedovou přece.
5: Proč?
4: Ne, líbí se mi.
6: Já vím, že je trošku zarostlá, ale přitom je plodná a vlahá.
5: Mě už nemiluješ.
4: Ale miluju.
5: Ne.
6: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
7: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIO Banka.
4: FIO!
8: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50% a k tomu doprava a montáž zdarma. A pozor, do konce měsíce vybraná varná deska za 1 korunu.
9: A skvělý nábytek.
10: Žijeme to s vámi.
11: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
12: Dua Lipa. Co byste si dnes přála ochutnat?
13: Nový svět v každé kávě. Nová chuť v každém doušku. Nepřestávejte objevovat s novým Vertuo Up. Nespresso. What else?
14: Ten den změnil úplně všechno.
15: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
16: Všechny stopy vedly na jedno místo.
17: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
18: Záhada, co?
19: Ty už mě nemiluješ?
3: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
8: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
4: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
16: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
6: Nádobí mě nezdrží.
2: Souvod? Somat.
7: Kdo chce, ten si poleží.
5: Souvod? Somat.
10: Party večer rozjedem.
0: S nádobím se nemažem.
12: Somat to dá druhý den.
15: První 5komorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v jednom. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
1: V Jisku najdete vše, co dělá domov domovem. Sleva až 70% na kancelářské a herní židle nebo sleva až 65% na jídelní nábytek. Jisk. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
13: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny a to je důvod k radosti. Oslavte to s námi a leďte si vsadit. S plným tiketem jste ve hře o miliony, tak v tom nehledejte žádný háček a nedržte se při zemi.
9: Přesně 200 míčů. S tím se dá hrát.
13: A když to klapne, máte 200 mega a všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
11: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužívá

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
2: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
3: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
4: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Paprika červená, kilo u nás, apkou za 44,90, madeleine v plátky s apkou za 26,90 a kozel 11 za 15,90. Albert.
6: Vzpomínáte? To byla doba.

0: aby bojovali o vaše hlasy. 90s hitparáda. V pátek na Očko Star.
1: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
2: Ty prdě.
3: Wow. Prosím.
1: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
3: Akorát ho chytit.
4: Zaujímavé.
1: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: to see, but yes, he is perfect.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás, kilo za 69,90, máslo Česká chuť s apkou za 26,90 a Kinder čokoláda za 29,90. Albert.
3: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
4: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
5: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
6: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
7: Na veškerý nábytek nad 6 000 korun teď získáte senzační slevu 15% v prodejnách a na e-shopu. Ale pozor, ta akce netrvá věčně. Tak neváhejte a nakupujte právě teď.
8: A skoro nábytek.
9: Žijeme to s vámi.
10: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
11: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
13: Připravte na to svou mysl.
12: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
14: Ale proč se držet při zemi?
12: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
15: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
16: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
17: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat. To musíte zažít.
18: Přemku? Jenom jsem z okresu.
19: Z finančáku?
20: Tomu nekvůli, ty fakt to, že zahnuj.
19: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
18: Týden. Nezlobte se, ale manžel někde polituje, no.
21: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
22: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
21: Fio.
23: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.

Vše proto, abyste se vyspali do růžova. Sleva až 70% na přikrývky a polštáře. Nebo sleva až 70% na madrace. JISK. Scandinavian Sleep In and Living.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Dua Lipa. Co byste si dnes přála ochutnat?
2: Nový svět v každé kávě. Nová chuť v každém doušku. Nepřestávejte objevovat s novým Vertuo Up. Nespresso. What else?
3: Ten den změnil úplně všechno.
4: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
5: Všechny stopy vedly na jedno místo.
6: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
7: Záhada, co?
8: Ty už mě nemiluješ?
9: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
10: Nádobí mě nezdrží.
11: Souvod? Somat.
12: Kdo chce, ten si poleží.
13: Souvod? Somat.
14: Party večer rozjedem.
15: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
16: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v jednom. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
17: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
18: Paprika červená, kilo u nás, s apkou za 44,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a kozel 11 za 15,90. Albert.